Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Brudo.
2: No?
1: Ženský pohlavní orgán na 4.
2: Poslední je A. A je to vodorovně nebo svislé?
1: No, vodorovně.
2: Tak to bude pusa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Utiku, senzační film. Rumunskej. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady. Ještě, že jsem ti ho koupil. To máš, ať nezneškáš žurnál. Oblíka, Lonen. Jdeme, pojď. Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu. Musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Slušnej rock z kazeťáků a VHSek.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Hele, Milane.
3: No?
2: Víš, neznáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
3: Ty vole.
2: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
3: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
2: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať to ošéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
3: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
2: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No jo, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
3: Neznám.
2: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
3: Nevím.
2: Sám to řekl. Deseti směna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Co ti můžu vzít? Akorát ti vezmu hadraplán.
4: Vezmu hadraplán? Můj hadraplán?
3: Co, školí to stojí?
4: 9650.
3: No, tyž na to máš, ne? Akorát 50 ještě přidáš.
4: Ne, zbyde mě.
3: Jak zbyde, však 9650 máš 9600, no.
4: No, a 50 mě zbyde.
3: No vidíš, ty vyděláš, no.
4: Jo.
2: Rock Radio. Konec legrace.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz.

0: Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké páteční ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Pražský zastupitel a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop chce dnes dopoledne vysvětlit, proč nezveřejnil v majetkovém přiznání své tři pražské družstevní byty. Zastupitelé hlavního města Prokopa ve čtvrtek zbavili funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, vysvětlení po něm požaduje i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezřívají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Ukrajina a Německo podepsali dohodu o protiraketové obraně. Informoval o tom v sídle NATO v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Současně vyzval ostatní západní spojence země, která se už pátým rokem brání ruské agresi, aby se k tomuto úsilí připojili a dosáhli v něm konkrétních výsledků nejpozději do zimy. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, přes den polojasno, hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou hodně vysoko, 30 až 35 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě do 31.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Máme hlášenou jednu nehodu, a to v Brně na ulici Zvonařka, tak tam opatrně.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! V opocený konec týdne vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 6:03 v pátek 19. června. Dámy, jak se těšíte, až dneska odejdete domů a budete se celý zbytek dne potit?
4: Já se těším.
1: Já se strašně těším. Dokonce jsem se na to i dobře vyspala dneska.
3: Fakt?
4: Já jsem taky šla spát brzo, dobře, silný slovo, ale spala jsem.
1: Asi tak.
3: Takže jste kamarádky s koláčema v podpažích.
1: Dneska.
4: Mě to jako, já nevím, já se asi tak moc nepotím, nejsem ten typ, co by měl koláče jakože až ke koleni, takže jako já jsem s tím v pohodě, já mám ráda teplo.
1: Máš ráda koláče.
3: Ježiš, když
4: koláče
3: o tom mluvíme.
4: Koláče taky, ale ne v podpaží.
3: Já bych si dal jeden takový frgál pořádnej.
4: Jako frgály jsou dobrý. No, teď jsem se zase vzpomněla na tu paní, co měla ty koláče, teda bohužel v podpaždí a měla ten vějíř.
3: To nebyly frgály.
4: To naši posluchači nevědí, já jsem přátelé stála v metru a byla tam paní, která měla obří vějíř a všechen ten smradlavej pot mi foukala tím vějířem do očí, takže já jsem málem oslepla, bylo to velmi kyselé.
3: Pojďme oslavit dnešní mezinárodní den deodorantů a kysaného zelí tím, že si dáme Bad Wolves a Zombie.

0: Je 6 hodin 13 minut, přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte, my ano. Tohle byly Van Halen a jejich dreams, neboli sny, tak si pojďme teď zase jeden sen splnit. Protože, přátelé, podle předpovědi počasí, kterou mi tady Zuzka sdělila, to vypadá, že příští týden budeme v opucený jak trojitý vrata od chlíva. A aspoň jeden z vás, ještě ten poslední, by si mohl udělat trošku menší to pocení doma.
1: Ano, máme pro vás poslední kus mobilní klimatizace Senkor Wi-Fi.
0: Kromě toho, že vás bude doma krásně chladit, tak vám ještě bude odvlčovat vzduch a ještě vám ho pročistí přes svoje kouzelní filtry.
1: Je na kolečkách a je extra tichá, takže ji můžete převážet všude po domě a hezky se vychladit od sklepa až po půdu.
0: A kdyby vám přišlo, že chladí málo, tak nemusíte vstávat ze svého propoceného gauče, ale můžete ji ovládat přes aplikaci.
1: Ano. Tuto úžasnou klimatizaci nám věnovala značka Senkor a vy si o ní můžete klasicky napsat na náš messenger, ať už Facebook, Instagram, připsat telefonní číslo a dnes po půl osmé zvedat telefon.
0: Protože Senkor to je chytrý řešení pro komfortní léto. A teď tu máme ještě jedno chytrý řešení, to jsou pro změnu vanastovky a otevři oči.
1: Snažím se po tom třetím kafi.
0: Posloucháte Rock Radio.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Máme 6 hodin 21 minut, pátek 19. června, pojďme mrknout, že svátek dneska slaví Leoš, případně Leonardo, Leon, Leo, Lev, Ruslan a Leontín. Známe nějakýho Leoše?
2: No největšího guru a českých rádií Leoše Mareše.
1: Takže ho dneska zdravíme a přejeme mu všechno nejlepší k svátečku.
2: Ano.
1: No a jinak tady máme zajímavý muzikanty, dneska jsou tři, takže svatá trojice, doufám, že ne dohromady. 56 let slaví americký kytarista Brian Welch, spoluzakladatel kapely Korn. K 63 let slaví britský bubeník Simon Wright, který hrál s AC/DC, UFO nebo Dio. A 76 svíček bude mít dneska na dortu americká zpěvačka Ann Wilson z kapely Hearts. Přejeme všechno nejlepší.
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Kde se ty vidíš v 76?
2: Já někde na lehátku v Miami.
1: Fakt?
2: U bazénu.
1: Až tak?
2: Mm.
1: Já se vidím na jiném lehátku.
2: No, tak to já ne.
1: Ve spalovně.
2: No nic. Mě řekl ten šaman, že se dožiju 93 ve zdraví, tak s tím počítám.
1: Tak gratuluju. A za chvíli ti tady pustíme Metallicu Until It Sleeps, dokud to ještě spí.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radio na www.rokovýradio.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
13: Doufáme, je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
14: Zase lítáš v oblacích.
15: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
14: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
15: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
14: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
15: Více o akci na
16: firmanazážitky.cz.
17: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
18: Vinetu!
19: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení.
8: Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
16: Senkor.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Metallica Until It Sleeps na Rock Rádiu, minutu po půl sedmí. Máme tady páteční rokovej rozjezd, což znamená, že po půl sedmí si dáme Zuzku a její první rychlý zprávy tohoto dne.
1: V práci vedro, doma vedro, venku vedro, ale zavřít se s rodinou na celý léto do sklepa, kde se dá jakž takž přežít, to asi není úplně ideální řešení. A co třeba mobilní klimatizace? To je nápad. Máme ji pro vás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel ji věnujou třeba vám. Slušný ochlazení od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
2: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
1: Rock Radio. Co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Lidé se dnes můžou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravili soutěže, hry, básničky, sportování nebo například posezení u ohně. Unijní lídři na summitu Evropské unie v Bruselu odsoudili nedávné ruské útoky na ukrajinské civilisty, vyjádřili další politickou, finanční, vojenskou i humanitární podporu Ukrajině a uvedli, že očekávají co nejrychlejší otevření dalších kapitol v přístupových jednáních Kyjeva s Evropskou unií. Oštěpář Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítingu Diamantové ligy v Doha. Hlavní program začne v 19 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude celý den slunečno, na horách, na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti i se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou hodně vysoko, 30 až 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme do 31.
1: Rock Radio. Doprava.
3: Máme hlášenou jednu nehodu v Brně. V Plotní ulici se srazily dva osobáky.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Tohle jsou Škorpíci. Rock you like a hurricane.

0: Chorpíci zpívají Here I Am, Rock You Like a Hurricane v 6 hodin a 38 minut na Rock Rádiu v pátečním rokovém rozjezdu. Jo!
1: A ty jsi si zase nadýchal těch stromečkou na vecku, alebo čo se stalo?
0: A jsem olíznul jenom tady mejdlo. A už to bylo.
1: Plný energie, to je dobře. My pro vás máme teďka jednu hudební novinku, možná.
0: Ano. Ano, možná, no. Pokud jste fanoušci Faith No More, což já třeba jsem, a chtěl bych je vidět naživo, což nevím, jestli se ještě někde povede, a loni jsem to tu hlásil, že kapela zřejmě už se jako úplně nevrátí, že to s Mikem Patnem, šéfem kapely, nebo teda frontmanem kapely trošku vzdali, protože Mike má po covidu trošku strach chodit mezi lidi a tak, nevím, a navíc má svoje další hudební projekty. Nicméně teďka kapela zveřejnila na sítích takový podivný logo a jenom rok 2027. A to je všechno. Nic, žádnej komentář, jenom obrázek s datem. Co to znamená?
1: Nevíme, ale začalo se samozřejmě spekulovat buď o novém albu, případně jestli se právě nechtějí vrátit na scénu, takže myslím si, že fanoušci budou napjatý ještě minimálně půl roku, co je červen, no.
0: No. Nebo možná rok.
1: Možná rok.
0: Já jsem si říkal, jestli to třeba nesouvisí s některým z jejich vydaných desek, jednak teda v roce 1987 jim vyšlo album Introduce Yourself, ale to je poslední deska, kde zpívá Chuck Mosley, než pak přišel právě Mike Patton do kapely a kapela potom vyrostla až s Mikem za mikrofonem. Tak to si myslím, že tohle asi tolik slavit nebudou, těžko říct. Spíš možná budou slavit o 10 let později album of the Year, album roku se to jmenovalo, kde vyšla třeba pecka Ashes to Ashes.
1: Myslím, že budeš mluvit německy Album machen freine natürlich.
0: Und jetzt haben wir das Album aus einem Jahr. Pardon, já jsem se trošku nechal unést, já mám předky, můj táta byl německý ovčák. Takže se můžete těšit na Faith No More příští rok, že s něčím přijdou, s čím, to nevím, a já si tady uříznu pravačku. Za chvíli Linkin Park in the end.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Biznis, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Stres.
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
10: Slyším, Tatart nákupy?
9: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Tatart, opravdový elektrospecialista.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
14: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castlered. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
15: Trenirkarna.cz.
16: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. Trenirkarna.cz.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: 7:09 je to, Zuzko, tvoje. Nech mi tu číslo.
2: Hele, já jsem vždycky přemýšlela o tom, že bych se chtěla hecnout a zúčastnit se nějakého běžeckého závodu. No a pořád koukám, jakýho. Jo, většinou je to na nějakou dobrou věc, že běžíš na podporu něčeho. A já jsem teďka konečně narazila na zprávu o závodu, který mi přijde, že na jeho konci v cíli je taková správná motivace. V Itálii se chystá běh na 10 kilometrů, kde vás v cíli čeká neomezený množství tiramisu.
3: Mňám. To zní
2: takže
3: skvěle.
2: Jdeme do toho.
3: My na jihu teda sklepáci už asi 40 let dělají takzvaný pivní běh, kde každý, já nevím, teď asi kilometr nebo 500 metrů musíš vychlastat jedno pivo na ex, pak u toho všichni zvracají a takhle běžejí asi 20 kilometrů, je to super, to je to tam tradice. To by jsem si říkal, že by tě jaky možná bavilo.
1: To si mi to tiramisu hodně narovnalo, jako to bych si opravdu hned dal tiramisu k tomu 10 piv, pak že udělal jo? Jeden pizza koláč, ten si pak dal za pět, ta dobrou chuť, nakrmil těm bezdomovce
3: třeba. Může se to zkombinovat.
2: Jsi říkala jako v rámci naší hubnoucí výzvy, že bychom jako něco takového mohli podniknout.
3: Já určitě nikam nedoběhnu. Já jsem ráda, když doběhnu na záchod s obyváku a nezlomím si u toho nohu a nedostanu infarkt.
2: Takže budeš jako čekat v tom cíli.
3: Já počkám cíli a už budu předjídat to tiramisu, aby
1: jsme rádi, no,
3: vás,
1: to nic
3: na
1: nezbyde.
3: Vás nezbylo tolik.
1: No prosím tě, a když je to soutěž nebo závod, kde je na konci tolik sladkýho žrádla, kdo

0: Minutu před sedmou, tvoji oblíbení.
1: Nightmish a Elána, my máme taky spoustu Elánů, další dvě hodinky rokovýho rozjezdu před námi a teď zprávy počasí a doprava.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
3: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Zavratné mega slevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
8: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké ráno, máme minutu po sedmé a jsou tu zprávy. Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček odvolal ředitele Státního ústavu jaderné chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu. A to kvůli zjištěním o školení čínských vojenských expertů v ústavu. Současně zadal kontrolu ústavu se zaměřením na vzdělávací akce a návštěvy zahraničních návštěvníků. Vedením úřadu bude dočasně pověřený náměstek pro výzkum a vývoj Jakub Vaněk. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku ve čtvrtek večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Podle mluvčí krajské policie Barbory Šnejvasové, muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Švýcarské ministerstvo zahraničí následně oznámilo, že se americko-íránská jednání v letovisku Birkenstock dnes neuskuteční. Odklad tak budí otázky ohledně toho, co bude dál s prozatímní dohodou s Íránem o ukončení války. Po volejbalových velmocích Itálie a Spojených státech amerických dnes české reprezentantky čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách další v podobě Japonska. Utkání na Filipínách začne ve 14 hodin.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude celý den slunečno, jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Zejména na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme od 28 do 31 stupňů.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
14: V Praze se řeší nehoda na Poděbradské ulici, kde se srazily dva osobáky a pozor si dejte také na Masarykově třídě v Broumově.
15: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Dobrou chuť k pětichodový snídani vám přeje Honza,
1: Anabel
14: a Zuzka.
0: 4 minuty po 7 v pátek 19. června. Hele, Zuzko, když jsi tady měla zprávy holky, tak já jsem tady koukal z okna. Tady popeláři vyváží popelnice a jsem si říkal, to je stejně tak hezká práce. Ta
1: jako
0: pohodička,
1: vážně?
0: No jasně, jenom prostě to vozíš sem tam, teďka koukáš, jak to se sype do toho vozu.
1: Já myslím, že si to trošku idealizuješ, no. Ale můžeme zkusit ti na týden domluvit, že bys tam chodil, jako si to zkusit. Jako že... nějakou challenge, víš, budeme natočíme o tom Reelsko, to já domluvím s pražskýma popelářema, to nebude problém.
0: Že bychom dali rokeři nekecají, rokeři makají a já bych si to šel vyzkoušet tyhle ty práce, a to už někdo dělal.
1: Jo,
14: někde to bylo taková.
0: To dělal Kazma, myslím, ne?
14: No, byla i taková reality show, ale byla tak úspěšná, že proběhly 2 díly a pak už to nepokračovalo.
1: Pak už to radši nikdo nevysílal. Ak mohli jsme jít úspěšnější, jakože novodobá konkurence.
0: Tak to možná promyslíme, že bych trošku na týden změnil práci.
1: No tak jo.
0: Kdybyste si odpočali.
1: Ale mám taky takový dny, kdy si říkám, že bych šla kydat radši maštale, než fakt, vidět obličeje některých lidí, ale tak co už. No. Nemyslím vás dva, teda vás mám ráda.
0: Jako jediný blbý, co mě napadá, je, když by si snosila práci domů, to je jako trošku napadá. Ale jinak je to fajn.
1: To my si nenosíme.
0: Každopádně, přátelé, za půl hodiny vám budeme nosit práci k vám, protože rozdáváme další mobilní klimatizaci Senkor Wi-Fi.
1: Ano, máte posledních 30 minut na to si o ní napsat. Po 7:30 zvedejte telefon.
0: A teď už Guns N' Roses a Welcome to the Jungle.

0: Tohle byl Vláďa Šafránek na Rock Rádiu se songem Smutek, oslavenec z minulý soboty, který ho zdravíme tam nahoru. Přejeme mu všechno nejlepší, hodně zdraví, už bohužel ne. Je 7 hodin 12 minut, posloucháte páteční rokový rozjezd. Dneska je 19. června a kromě toho, že se slaví den nejhnusnějších psů, tak se slaví taky noc sokoloven. Mm-hmm. Zuzka už tady o tom mluvila ve zprávách. Já bych jenom k tomu chtěl přednést báseň, mě to napadlo tady, když o tom Zuzka mluvila. Ta báseň je velice hluboká a je pro všechny dámy, který na tu noc sokoloven půjdou. Jan Danda v Sokolovně. Dneska u nás v Sokolovně bude cvičit holek hodně. Snad mě za tou sokolovnou nějaký z nich večer ohnou.
1: Ježiš, to je krásná báseň, my tě přihlásíme se Zuzkou na nějakou soutěž básníků.
0: Já myslím, že bych ji určitě prohrál.
2: Mě jenom zarazilo, jako jak to máš obráceně, že chceš, aby tě ohýbala holka, to je takový, no ale tak proti.
1: A jemu je to jedno, mustu. Jestli to bude zprava nebo zleva, prostě poselství je jasný.
0: Přesně, přesně.
1: Prostě hlavně, aby to probělo. Takže děvčata, dneska počkejte na našeho Honzíka někde za Sokolovnou. Děkujeme.
2: Nakladně.
0: Ideálně nakladně, ať je to přes Koně.
1: Ty jdeš na ten festival,
0: nebo přes Kozu, já ještě nevím.
1: Jo, dobře, tak možná to bude nakladně, možná musím, jinde.
0: Mám spoustu práce, tak možná
1: napište
0: budu místo
1: si o lokaci
0: toho.
1: Na jeho Instagram.
0: Tak, přesně. Takže oslavte dnešní noc sokoloven, vydejte se do nějaký sokolovny, projděte se tam na kruhách, skočte si přes Kozu, my bychom mohli taky tady. A pojďme si dát další muziku. Deep Purple, Soldier of Fortune na Rock Radio.
3: Rock Radio, slušnej rok pro pamětníky.

0: Tohle byly Soilwork a Willies of Gloom na Rock Rádiu v 7 hodin a 21 minut. A my tu teďka máme zajímavé info. Na veřejnost se dostalo nový, ale ne tak úplně nový, video kapely Metallica.
1: Ano, je z roku 1997, to mě tehdy bylo 10 roků.
0: 10 roků?
1: Jsme byli ještě děti.
0: A pamatuješ si to video?
1: Ne, určitě ne. Já jsem v té době už Metallicu poslouchala samozřejmě, ale nějak, jelikož to video zaprvé nebylo venku, tak jsem ho nemohla vidět, protože ho vytáhli až teď někde z análu. Tím myslím archív.
0: Někomu se vešel Honzíku. Celý archív, já
1: někomu
0: vím.
1: Se tak, jako to se tak, tak, takhle se to říká.
0: Neviděl jsem, že se ten vstup zvrhne tak rychle, ale to nevadí.
1: Jsem ho samozřejmě nemohla vidět, ale teďka, jak se to říká,
0: teď bys ho mohla cítit.
1: Na světlo světa a vy se na něj můžete podívat, protože ho Metallica vykopla ven na YouTube.
0: Lépe řečeno, vykopli ho producenti pořadu TFI Friday, kde tehdy Metallica vystoupila. Je to živák z toho pořadu. Je v restaurovaný HD verzi, údajně kolovalo to video mezi fanouškama. Je tam nahraná píseň Memory Remains z alba Reload, jestli to říkám správně, ano. A je unikátní třeba tím, že jim tam vokály zpívá Marianne Faithfull, která je naspívala je na desku, ale jinak s kapelou moc nevystupovala. Můžeme si vlastně kousek pustit, hele. Zní tak z klubu. No a to video se jinak i náramně hodí, protože kromě toho, že je konečně v dobrý zvukový kvalitě a v dobrý obrazový kvalitě, nebo relativně na tehdejší dobu, tak Metallica plánuje 26. června vydat velice výpravnou a velkou reedici alba Reload, kde tato píseň byla a samozřejmě zase bude, tak si můžete připomenout zrovna vystoupení Metallica z pořadu TFI Fridays a zavzpomínat na rok 1997, kdy teda Anabel bylo 10, mě bylo 12. Ještě jsme nevěděli, že se milujem, ale časem jsme se to dozvěděli.
1: Jo, počátek naší lásky, ještě jsme se neznali, teraz se známe, tak už je to navždy. Za chvilku vohnoutí gastrosexuál.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet? Do Zoo chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby!
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
12: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
11: Těšíme se na vás.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
15: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.

šaty koprový a gulášový fyží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: šaty koprový.
1: Vohnoutí a gastrosexuál na Rock Rádiu, pár vteřin po půl osmí. Přátelé, já bych tedy chtěl veřejně do éteru prohlásit, že dneska to Zuzce i Anabel strašně sluší. Zuzce to bude slušet už za chviličku v krátkých zprávách. Anabel se tady válí na gauči, takže tý to sluší. Jestli znáte Star Wars, jak tam je princezna Leia, jaký tam zrovna jako chytne Jabba Hutt, že jo? Tak nevím, který z nich, ale určitě jí to sluší. Rockin.
2: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Lidé se dnes můžou po celém Česku vydat do Sokoloven objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravili soutěže, hry, básničky, sportování nebo například posezení u ohně. Unijní lídři na summitu Evropské unie v Bruselu odsoudili nedávné ruské útoky na ukrajinské civilisty, vyjádřili další politickou, finanční, vojenskou i humanitární podporu Ukrajině a uvedli, že očekávají co nejrychlejší otevření dalších kapitol v přístupových jednáních Kyjeva s Evropskou unií. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela budou dnes závodit na mítingu Diamantové ligy v Doha. Hlavní program začne v 19 hodin.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude celý den slunečno, nejvyšší teploty se budou pohybovat do 35 stupňů Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme do 31.
2: Rock Radio. Doprava.
4: V Praze se řeší dvě větší nehody, jedna na Poděbradské ulici, druhá u Národní galerie. Potom se bouralo v Bromově na Střelničné a v Trutnově na Kladské.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio.
1: Tak slyšeli jste Zuzku, bacha, ať jedete kamkoliv, na cestě leží Kladské, anebo tam lítají motýle. Jedem dál, Genesis, Jesus, He Knows Me.

0: Genesis zpívají Jesus, he knows me, Ježiši, on mě zná v 7 hodin 37 minut. My vás samozřejmě známe tady na Rock Radio, jsme rádi, že nás posloucháte i dneska při pátku, když už byste se mohli v tuhletu chvíli válet někde úry, protože venku už je asi 48 stupňů. No ale pokud byste se chtěli doma schladit, tak máme pro vás dneska poslední klimatizaci Senkor Wi-Fi. Jako každý den jste nám napsali úplně mraky strašně hezkých vzkazů, rádi bychom to dali všem, ale bohužel ta klimoška je jenom jedna.
1: Ano, a právě jednomu z vás jdeme teďka volat, takže mobily do ručky.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
5: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Atención, señoras y señores.
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Stres.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yes,
7: další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
6: Awarashar!
8: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
9: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
10: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bilabil.cz.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
12: Vytáhni Jendu!
13: Co říkáš? Výtahy jedna?
12: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
13: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
12: Povídám, vytáhni Jendu!
13: No jo, výtahy jedna!
14: Teď my už máme výtahy jedna.
13: Jendo!
15: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
16: Jendo, ty seš ale bedna.
17: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
18: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
19: Senkor.
20: Rock Radio.
21: Na Rock Radio nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: A v 7 hodin a 42 minut jsme zpátky, rozdáváme další klimatizaci Senkor Wi-Fi a šťastným majitelem té poslední se stává Bára Statců. Dobrý ráno přejeme.
1: Dobré ráno.
3: Dobré ráno, čumáci.
0: My tě taky zdravíme, čumáku, jestli to můžeme takhle říct. Prosím tě, Barunko, ty jsi psala, chudák mamka už v těch vedrech teče jak vyzrátý syreček. Ty máš maminku, která bydlí někde v podkrovním bytě a přes léto se tam doslova roztýká, takže tu klimošku věnuješ, je to tak?
3: Je to tak, přesně tak.
0: To seš takhle dobrosrdečná, nebo maminka je krycí název pro tvůj účet na bazoši?
3: Ne, já jsem takhle skvělá dcera.
0: Ježíš, to seš hodná. Můžu mít taky takovou dceru?
3: Můžeš mě adoptovat.
0: Fakt? A to bych tvojí mamince neudělal. Hlavně už bych přišel o tu klimošku, protože tu dostane maminka.
3: To je pravda vlastně, no. A kolik je... bych pak vyhrála další.
1: Kolik že je mamince?
3: Mamince, tyjo, 68.
1: No tak to už by si měl docela starou dceru, Honzíku.
3: Jakože já jsem stará?
1: To jsem takhle nemyslela, jakože to věkově nevychází úplně. Ale mohli byste se vzít třeba například s Honzíkem. On hledá manželku, takže jako místo té dcery ví, že bychom to přeměnili takhle.
3: Jako poslouchám vás často, je to velice atraktivní nabídka.
1: Ale ne, děkuju.
3: Ale... Nechám si zajít chuť.
0: já tomu rozumím, já chápu, že ta klimoška je přece jenom trošku lákavější než plešatej, tlustej čtyřicátník spocenej. Prosím tě, Báro, řekni mi, seš faninka koláčů v Podpaží?
3: Miluju to.
0: My jsme se tady dneska bavili o tom, jak Anabel jela v tramvaji nebo kde a nějaká paní si tam vzala vějíř, otevřela své podpaží a ovívala ten koláč do celý tý tramvaje.
1: Přímo do mýho obličeje, jako mi tam slzali oči a myslela, že vomdlím normálně a paní jako to brala hodně ze široka.
0: No. Tohle vy asi v tacích nezažijete.
1: Ne, já jsem si to neužívala teda. Ona asi jo, ale já teda určitě ne, já jsem tam byla úplně v dlobách.
3: Jsi hrozně nevděčná, tyjo. Ona takhle myslí na okolí, ale to vůbec neocení.
1: Jako pravda, asi jsem nebyla dostatečně vděčná.
0: Paní chtěla dojmout a minimálně těma slzama, se jí to povedlo. Barunko, ještě jednou gratulujeme, pozdravuj od nás maminku, ta už žádný koláče v podpaží mít nemusí a ve svém podkrovním bytečku teda bude mít, doufejme, trošku lepší klima. A jinak ty se mě hezky a zase nám někdy napiš, až něco budeme hezkýho rozdávat, tak budeme držet palce.
3: Určitě děkuji, mějte se krásně.
1: Krásný páteček, ahoj.
3: Taky ahoj.
0: Měj se, ahoj.
19: Užijte si příjemný chlad i v parních dnech s mobilní klimatizací Sencor Wi-Fi. Výkonná, tichá, snadno přenosná a ovladatelná i přes mobilní aplikaci Sencor.
0: No a teď už si dáme Dana Landu a zatančíme si společně Valčík.

0: Amorphis Light and Shadow v 7 hodin 52 minut dosvítil a dostínil na Rock Radio.
1: Já cítím vůni benzínu.
0: Už zase? Ty něco šňupeš tady?
1: Ne, cítím Marcela na jeho motorce.
0: Je tak láky, cítím Marcela, jsem já.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Taky si někdy říkáte, jak dokážou jezdci vybrat některé savey, jak zvládají ukočírovat tu kozu, co se jí říká motorka? Tak třeba takový Filip Salač jezdí tuhle akrobacii trénovat do Říčan. Mají tam totiž na to speciální tréninkový park.
4: Když si znáte Filipa Salače, tak vlastně

0: Prostěcký republiky v Bochově, což je u Karlových Varů.
1: Tak nezapomeňte v neděli 21. června po 15. hodině ladit Rock Radio a Motokeci speciál s fenoménem tuzemského trialu Denisou Pecháčkovou.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Stars a Alone na Rock Rádiu 7 hodin a skoro 58 minut.
1: Ano, před námi poslední hodinka a teď poslední společný zprávy počasí a doprava.
2: Housebrand Café, per favore? Si, signora.
3: Housebrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
5: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším Datart nákupy?
6: Ano,

0: nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
4: Happysport.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, je 8 hodin a jsou tu další zprávy. Pražský zastupitel a kandidát ANO na primátora Ondřej Prokop chce dnes dopoledne vysvětlit, proč nezveřejnil v majetkovém přiznání své 3 pražské družstevní byty. Zastupitelé hlavního města Prokopa ve čtvrtek zbavili funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva. Vysvětlení po něm požaduje i premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Soud ve Splitu poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Ukrajina a Německo podepsali dohodu o protiraketové obraně, uvedl v sídle NATO v Bruselu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Současně vyzval ostatní západní spojence země, která se už 5. rokem brání ruské agresi, aby se k tomuto úsilí připojili a dosáhli v něm konkrétních výsledků nejpozději do zimy. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dneska bude jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno, na horách na severu a severovýchodě při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 30 až 35 stupni Celsia, na severovýchodě a východě bude 28 až 31 stupňů.
2: A já to mám ještě krásnou lidovou pranostiku pro dnešní den. Červen kapavý, všechno napraví.
3: Ježišmarja, to zní jak nějaká pohlavní nemoc.
2: No, myslím si, že na venerologii bude dneska narváno.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Havířově se srazily 2 osobáky na dlouhé třídě, v České Vsi se bouralo na Jesenické a v Broumově opatrně na Střelničné.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Velký těšení na víkend vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
2: 3 minuty po 8 v pátek 17. ne 19. už června, já to ani nevím.
3: Letí to
2: jako šíp savanou, taková písnička.
3: Váže.
2: No, myslím, že jo. Když jsme u těch písniček, kromě těch standardních, nás zase po 8:30 čeká výzva pro pandu, a protože jsou venku hice, tak bude taková vyletněná, bude o dovolených.
3: Hice, jsi to řekl na Babiša.
2: No, hice.
3: To také hice venku.
2: To se říká, ne? Normálně hice.
3: Bude tam teplo, no.
2: Budou hice, vedré,
3: motýle, plavké. Já se na ty vedré plavké těšila celý rok, tak už aby to bylo.
2: Počkej, ty jsi spíš jako na teplo, než na
3: já
2: zimu?
3: Já jsem velmi na teplo.
2: No. A Zuzko?
1: Já taky, já nesnáším zimu.
3: Já taky nenávidím zimu, já tady trpím zhruba od září do května.
2: Jsem jediný, kdo má radši jaro a podzim.
3: Evidentně.
2: Jsem divný. Tak si radši dáme horký žeslíže, když máme to horko.
3: Máš,
2: malou čekal.

0: 11 minut po 8 na Rock Rádiu rokujem s Dio a jejich songem We Rock, my rokujem. Dneska je pátek 19. června a já tady mám zase pro tebe historický okno. No. Otevřeme si ho.
1: Ano, jsem celá načata.
0: Tak 19. já vím, 19. června roku 1987 vyjeli Metal Crew na tour k nový desce Girls, Girls, Girls. Hrajeme z toho tady songy do dneška. Pokud jste teďka viděli show Evy Farný, která byla super mimochodem, tak vězte, že Metal Crew vozili mega show už v roce 1987 a tam různý legrace. Vezli sebou třeba obří nafukovací motorku Harley Davidson, strašně moc ohňů a pyrotechniky, až jste měli pocit, že prostě jste někde na koncertě nebo na nějakém hasičském bále. Bubeník Tommy Lee byl s bicíma zavřený v takový kleci a s tou klecí se při hraní točil vzhůru nohama a hrál na to. Polonahý vokalistky zpívaly a plivaly v oheň.
1: Jako na to bych si zašla.
0: To bych jako chtěl vidět, no.
1: To bych šla jako.
0: Kapela samozřejmě řádila i v zákulisí na afterparty, tak jak to Metal Crew uměli, třeba v Japonsku zdemolovali jeden hotel, takže je země za to vyhostila, že už se tam jako nějakou dobu neukázali kucí. No a taky sebou vezli samozřejmě před kapelou, nejdřív to byli jejich kámoši z Whitesnake, no a pak v půlce tour Střídačka a vybrali ještě jednu kapelu, s kterou tu tour dojeli a vzali takovou mladou kapelu, o který prohlásili, že to jsou fajn kucí, že jsou takový jako že se toho nebojí, že ta to umí vzít a že ta muzika není špatná, že to jako jde. Ta kapela se jmenovala Guns N' Roses.
1: Tak docela je vyšvihli kucí, podařilo se.
0: Trošku jim jako pomohli. Prej se z nich stali úplně nerozluční kamarádi, protože nejen byli kámoši a bratři v muzice, ale taky bratři v piku, teda v heroinu. Že prej ty party byly pak ještě intenzivnější, protože Whitesnake přeci jenom jsou trošku starší.
1: Mě vždycky fascinuje to zdraví těch rockerů, to se mi hrozně líbí, že oni v sobě mají tolik drog. Já že by to zabilo tyjo, minimálně jedno menší město na jihu Čech, ale prostě oni, jim je 90, 80 a furt jako jsou docela fresh, takže respekt. Jako,
0: já si myslím, že kdyby prostě jsme vzali všechny ty jehly a stříkačky, co Metal Crew za celý život použili a dali to tady nějakým dětem, tak jim normálně vyléčíme ADHD nebo nevím co. A myslíš, že ne?
1: Já bych to radši neskoušel.
0: Dobře. No nic, každopádně zdravíme Metal Crew a kluky, oni jsou teďka hodný, prej jsou jako po všech různých léčbách, tak už teď to není tak divoký. Jedem dál, teď si dáme Patti Smith, jako Patti, ne jako Patty, ale Because the Night, to bude každopádně Because na Rock Radio.

0: Sabatoni, Templáři, loňská novinka na Rock Rádiu právě teď v 8 hodin a 21 minut. A my tady teď máme další novinku, protože rozdáváme 10 lupenů na dnešní festival Rock In a na telefonu už máme Gabču, která ty lístky získala. Dobré ráno, přejeme.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Tak Gabčo, ty si posílala fotku, kde jste byli, myslím, jenom 4, tak nám prozrať, kdo kromě těch lidí z fotografií ještě s tebou vyrazí na dnešní Rock In.
1: Nakonec asi vyrazí jenom manžel, protože druhá půlka party nemá hlídání tady ty fotky, ale nakonec oni lidi se najdou.
0: Takže to pozbíráš na bazoši.
1: Pozbíráme.
2: Já jsem chtěla říct, takže odpoledne bazoš.cz.
0: Takže s manželem a za vydělané uspořené prostředky, potom hodně piva. Prosím tě, Gabčo, ty jsi tam vyfucená, píšeš, že se vám zrovna podařilo na té fotce uniknout z laboratoře šíleného vědce a zabránit jaderné katastrofě. Kde jste to byli, to je Černobyl?
1: Ne, to jsou Pardubice, tam se taky dějou různý věci.
2: Tam se taky vaří, ale v jiných laboratořích.
1: Ano, a aby jim to nebouchlo, tak jsme to museli včas zastavit.
2: Je, tak se to bude zkontrolovat, no takže, tak to je v pořádku.
0: Takhle zachraňujete situaci, to je pěkný. Prosím tě, a když se bavíme o těch šílených věcech, tak ty jsi psala, že se těšíte na Trautenbergy, že jste viděli poprvé loni v prosinci v O2 aréně na společném koncertu se sestrama, že potřebujete vidět znova. Máš nějakou speciální píseň nebo něco, co na té kapele strašně potřebujete vidět znova?
1: Těše víc, ale Potužník a mě teďka napadá první a tady ty největší fláky, to prostě člověk musí slyšet znova a naživo si to už je nejlíp.
2: Jako musím říct, že kluci jsou naživo úplně bombastický, jo, mají úplně neuvěřitelnou skvělý energii, zpívají naprosto čistě, hrajou jako bohové, takže doporučuji všema 10 a po každý. Zrovna u jejich koncertu jsem celou dobu pod pódiem, dá se říct.
1: Taky se chystáme, když se prorvem.
0: Takže jako Pardubičačka budeš v první lajně, nebo nejseš Pardubičačka?
1: Jsem a doufám, že budu. Teď jsme porokáči, tak jsme potrénovali, tak to rozjedem i dneska.
2: Dali jste celý týden?
1: Nebyli úplně, já jsem byla jenom 2 dny, manžel byl 4, tak jsme se tak museli střídat, máme děti, tak to není tak jednoduchý.
2: No to chápu, no ono i ty 4 dny byla docela bojovka v tom dešti, tyjo. Moje dítě se vrátilo s nějakým zápalem plic, takže to, bylo to docela náročný, co týče fyzično.
1: Tak to my jsme silnější kusy, my jsme to zvládli a tak to můžeme rozjet i dneska.
2: No to víš, ty mladý, to jsou sněhový vločky, oni prd vydržej.
0: Hele, dneska to můžete rozjet určitě, protože dneska má být nějakých asi 55 stupňů ve stínu, takže se nemáte čeho bát.
1: Tak to umřem na sluníčku.
2: Vem ale si kouprci.
1: Podlejem se pivem a půjde to.
0: Tak. Tak Gabčo, zdravíme tebe i celou partu, moc si to užijte, klidně nám potom pošlete ještě nějaký fotky, jak zachraňujete pro změnu třeba Trautenbergy od otravy alkoholem a jinak se měj krásně.
1: Taky, moc krát děkuju.
2: Ahoj, hezký ahoj. Den.
0: Hezký ráno.
1: Taky, ahoj.
3: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Už za chviličku Ozzy Osbourne a Mr. Crowley.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
5: Utopenej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Club Travel, Karado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
7: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem...

0: na sukorady.cz.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Pozor! Velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Dvě minuty po půl devátý dohrává Ozzy Osbourne, jo, Mystic Rally na Rock Rádiu. A protože je půl devátý, tak si pojďme dát poslední sport tohoto týdne, lépe řečeno fotbal, fočus,
1: no, ano,
0: střílení do brány.
1: Chopneme si lavy, řítí se jak lavina.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
4: Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa v Americe jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1 a výrazně si tak zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Svěřenci trenéra Miroslava Koupka sice po úvodní porážce 1-2 s Koreou na turnaji poprvé bodovali, i tak se jim ale vzdálil postup do vyřazovací fáze. V závěrečném duelu skupiny se za týden představí proti Mexiku v tamní metropoli a k účasti v play-off budou potřebovat domácího favorita porazit. Do vyřazovací části projdou nejlepší dva celky z každé skupiny a osmička mužstev z třetích míst.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio. Doprava.
4: V Trutnově se srazili dva osobáky na Kladské ulici. V Havířově se bouralo na Dlouhé třídě a pozor si dejte taky na Svébořické ulici v Mimoni.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Zuzko, díky, už se nám to krátí, za chvíli výzva pro pandu, než půjdeme domů, a teď...
1: Rybičky a Magdaléno, to je moje lepší kámoška.
0: Co je to tvoje?
1: Kámoška, nejlepší.
0: Magda. Jo, nazdár!

0: Rybičky 48, Magdalena na Rock Rádiu 8 minut po půl devátý.
1: Rock Rádio, výzva pro pandu.
2: Napsala nám Jitka: ahoj Rock Rádio, řekněte Honzovi, aby ve výzvě pro pandu zaspíval Motýly od Mandraže. PS, proč je nehrajete?
0: No, já jsem koukal do našeho, jak se tomu říká, brousru a dva songy tam od Mandraže máme, ale jestli tady běhají, to nevím. To je spíš otázka na našeho dramaturka. Nicméně já vždycky, když slyším Mandraže, tak si vzpomenu na Pepu Bolana, jsme se s ním někdy potkali 2 roky zpátky a on nám tam vyprávěl historku, jak on byl jako bejvalej velký metalák, že jo, najednou prostě Mandraže, který jako metalový vůbec nejsou, a ty jeho zarytý metalový kamarádi se ho ptali, proč hrajete takovýhle popiny, vole, proč jako nehraješ tvrdý metal? On jim vždycky říkal, protože na to chodí hezký holky, jsou jich plný přední řady, kluci.
2: A hlavně je to lépe placené.
0: A je to taky líp placený,
2: no. Každopádně kapela Mám droge nedopadla zrovna dobře.
0: No, jak samozřejmě o drogách zpívat nebudeme, protože téma je jasný. Už je to zase tady doba dovolených, last minute, all inclusive, check-in, boarding, transfer, Rujana, Copacabana, Salmonella, Piña Colada, my to všechno známe. No a my se dneska spolu podíváme na jeden takovej asi nejenom český, ale o to větší nešvar, když máte zaplacený all inclusive, co se všechno na takovým all inclusive děje.
2: Maďána.
0: Můžeme zkusit.
1: Rock Radio, výzva pro pandu.
3: Vykašli se na ručníky, zabírání lehátek, dovčas stála 3 balíky, je čas vzít to na zpátek. Nebudou tak strašný hice na židličce barový. Moře není hydratace,

0: Mi řekni, prosím tě, co na tom chlastu máš.
1: Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky.
2: Rock Radio. Výzva pro pandu.
3: A je to.
4: Krásný, to bylo nádherný.
3: Já nevím, all inclusive, asi se to ještě furt děje, ne? Když to máš jako zaplacený, tak potom tam žereš a chlastáš jako prokupnutá.
4: Mě většinou, když je to all inclusive, tak mi to nechutná, chodím do restaurací jinam, protože mi to přijde jako levný, tak nevím.
3: Jinak bych chtěl říct, že mě bavilo tenhle song zpívat, tak kdyby náhodou Kucí z Mandraže neměli koho za ten mikrofon a Vítek by úplně nemohl, tak rád zaskočím.
4: Podle mě máš o jednu nohu víc, než potřebujou.
3: Ježiši Krist. No tak Vítka, zdravíme Kuky taky, tak to už si tam teda nespívnu ani Véčko. No nic.
4: Promiň.
3: Další výzva zase za týden, pište, kdyby vás něco napadlo a za chvíli Bon Jovi a In These Arms.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
15: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
16: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
17: Čerstvé jako z Kauflandu.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
19: Ekokom.

0: Královna noci od Kissing Dynamite 7 minut před 9 na Rock Radio jako jedna z posledních písní, který si spolu dneska dáme.
1: Ano, a já za chvilku budu královna koupaliště, protože se odslintám někam k vodě.
0: Počkej, kam se půjdeš koupat? Řekni našim posluchačům Romano Stalkerům.
1: Právě, nebudu říkat přesnou lokaci, ale chtěla bych jít někam k vodě, je tam teplo.
0: Tak

0: rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! 7místné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
0: Rock Radio. Muzyka.

webu i FM nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

Hezké dopoledne, blíží se 9. hodina a jsou tu zprávy. Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci vydat 2% hrubého domácího produktu na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Andrej Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česká republika plnit 2% závazek bude. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku ve čtvrtek večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Podle mluvčí krajské policie Barbory Nejvajsové, muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně.

0: hodně plánovalo. Švýcarské ministerstvo zahraničí následně oznámilo, že se americko-íránská jednání v letovisku Birkenstock dnes neuskuteční. Po volejbalových velmocích Itálii a Spojených státech amerických dnes české reprezentantky čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách další v podobě Japonska. Utkání začne ve 14 hodin.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den slunečno, jasno nebo skoro jasno, přes den až polojasno. Na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ještě ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia. Na severovýchodě a východě naměříme do 31.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně v Plzni na silnici číslo 26, kousek od kruháče u Makra se srazily dva osobáky. V Havířově se bouralo na Dlouhé třídě a v Mimoni na své Bořické ulici.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne.
2: Rokový dopoledne, děkuje Zuzce za krásné zprávy, které nám přinesla, hlavně ty o počasí, je tam skutečně vedro.
0: Je tam hodně, no.
2: Pálilo mi to do zad celou cestu, už takhle po ránu.
0: A bude hůř.
2: A teď si představ, kdyby si měla pracovat venku, jo, házet lopatou třeba, víš, někde a jako byš do půl těla, no, tak ty bys vlastně ani nemohla.
0: No tak jako mohla, viď, ale...
2: No tak... tak...
0: Můžu házet lopatou u nás na zahradě třeba. Do půli těla, slečna.
2: Máte sousedy kolem?
0: No to máme, ale...
2: No tak.
0: To je v pohodě.
2: No tak vidíš, ty už tě znají.
0: Co známe, přesně.
2: Ty už tě viděli několikrát.
0: Tam už, tam celý život, vej, tak
2: tam už nepřekvapíš, no.
0: Párkrát.
2: No tak běž házet lopatou teda. Tak zdravíme sousedy, ať se připraví na dnešek. Ať nám to natočí, pošlou to Honzovi, to je starý prasák, ten se na to rád podívá. No a my jdeme na rokový dopoledne. Hezký víkend přeju a
0: taky.
2: Pojďme na Avenged Sevenfold.

0: Na Rock Rádiu pohled do 90. ke Zelená a Tři sestry, rok 1993. No a když jsme v tomhle období, tak bychom se mohli podívat na naše rockový referendum, který najdete na webu rockovýradio.cz. Jsou to vždy tři alba, které nabízíme k výběru a vy svým hlasováním rozhodnete o tom, která z těch desek v sobotu večer od 19 hodin zazní na Rock Rádiu celá. No a když se bavíme o těch devadesátkách a o té domácí scéně, tak právě bych řekl takový ty polozapomenutý klenoty nebo klenoty, kterým se nedalo tolik pozornosti tehdy v té době a myslím si, že si ji zaslouží. Tak to jsou desky, které najdete aktuálně v rokovém referendu. Jedná se o prvotinu desky nebo kapely Macbeth, deska, která se jmenuje úplně stejně z roku 1992. Kapela z Aše, kterou si možná pamatujete, která měla velký potenciál, dokonce i smlouvu ze zahraničí, dokonce tam i natáčela klip ke skladbě Galaxy. Všechno vypadalo nadějně a tak nějak samovolně to běželo, až potom 90. leta trošku zamíchali kartami a Macbeth skončili. No tak takovej občas osud kapel bejvá. Každopádně v té době v roce 1992, kdy tahle deska vycházela, tak měli fakt našlápnuto a všechno bylo hodně růžový. Pak je tady deska Maťo Ďurindy, tedy zpěváka kapely Tublatanka, který v roce 1997 vydal svoji solovou desku, která taky plně zapadla. Nevíme z jakého důvodu, asi rok 1997 nebyl příznivý v této tvorbě. Maťo Ďurinda měl nějaký písně, který chtěl zpracovat solově, který se až tak úplně k Tublatance nehodil. Navíc tam probíhaly i změny, takže se věnoval i svojí tvorbě. No a právě to zpracoval na album, který se jmenuje Perfektní svět. Je to skvělá deska, pohodová, taková, řekl bych, jako odlehčená Tublatanka, ale ten jeho rukopis je tam znatelný. Vyšla v roce 1997 a taky se o ní moc nevědělo. Snad by mělo dojít k reedici, tak uvidíme. Takže si možná budeme moc pořídit v současné době. Pokud byste ji chtěli slyšet, tak číslo 2. No a Merlin, rok 1992, samozřejmě Dan Horina. Deska, která taky vyšla trošku pozdě, než měla, protože Merlin zazářil na konci 80. let a začátkem 90. a v roce 1992 už to hudební podhoubí bylo trošku někde jinde. Každopádně to neznamená, že ta deska je špatná, je výborná. No a já z těch třech pořád nevím, komu bych dal hlas. Já bych dal nejradši všem třem, ale samozřejmě to necháme na vás. Vy rozhodujete, aktuálně vede Maťo Ďurinda 39%, 31% má Macbeth a Merlin 30%. Tak zahlasujte, jestli máte svého favorita, potřebuje podpořit. No a my pojďme na další muziku. Rammsteini budou, Shinedown, alebo taky Láďa Křížek s Taniou. Kam jen jdou lásky mé?
1: Tak co koupelna, hotová?
2: Sepeš.
1: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
2: Jo, všechno hotový.
1: A co odvětrávání? Kde je větrák?
2: Větrák, co?
1: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
3: Ventilatory.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
1: Rock Radio. Rocková muzika.

Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Counting Crows a vzpomínka na legendárního Shreka 2, ta vyšla tuším, že 2004, mám takový pocit, tak vidíte, už je to přes 20 let a pořád je to skvělý, rád se na to dívám. Nicméně, abych se teď zastavil u kapely Iron Maiden, protože ještě pořád tady doznívají ozvěny jejich vystoupení na Rock for People. A Bruce Dickinson nedávno poskytnul rozhovor, kde se zabývá stárnutím legend a hlavně hlasové formy některých zpěváků. A říká, že pokud by na pódiu nemohl podávat výkon, který mu sám věří, tak by raději skončil, než aby žil z pověsti legendy, a navazuje právě na to, že podle něj existuje spousta zpěváků, u kterých všichni vědí, že jejich hlas už není v pořádku, ale publikum je pořád bere jako legendy, takže k tomu dodává, že člověk ve chvíli, kdy svůj výkon skutečně jako nezvládá, tak by prostě neměl zpívat a neměl by se schovávat za legendu. Mě tak jako napadlo, že asi třeba naráží na Iana Gillena z Deep Purple, Klause Meineho ze Škorpíků, Paul Stanley z Kysáků, ten už skončil, stejně tak jako David Coverdale, ale byly doby, kdy se s tím hodně prali, tak možná, že asi někam tímhletím směrem jeho vzkaz letí. Nicméně musím teda zase říct jako B, protože konkrétně živák Iron Maiden z roku 2020, který se jmenuje Knights of the Dead, Legacy of the Beast, Live in Mexico City, tak ten mě zrovna odradil právě výkonem Bruce Dickinsona, kterým jestli by právě jako neměl si zamec jako před svým prahem, protože fakt jako když znáte ty živáky Iron Maiden, tak ono naživo jako tam se dá udělat spousta věcí, ale pak když to slyšíte smíchaný ve studiu čistě, nevím, poslechněte si ten živák, nebo mi napište třeba vy, jaký na to máte názor, ale znám všechny živáky předchozí Iron Maiden, miluju je, mám tu kapelu nesmírně rád, to jako bez diskuze, ale zrovna právě tam jsem si všiml toho, že ten zpěv úplně není takovej, na jaký jsme byli zvyklí, a právě poslech týhletý desky tak od toho mě odrazuje výkon Bruce Dickinsona. No, nechám na vás, klidně mi písněte a pojďme na další muziku. Green Day si dáme, My Chemical Romance nebo Turbo, a taky se podíváme na kulturní tipy, protože je pátek, tak abyste věděli, kde se co děje a kam můžete vyrazit. Počkejte si na to.
1: Kdo šetří, má za 3.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
5: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
6: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra. Fenestra? Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Česko letos se nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy tady ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny. V závěrečném duelu skupiny proti Mexiku budou Češi k účasti v play-off potřebovat favorita porazit.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Ještě koukneme na počasí, jak to dneska bude vypadat. Jasno až polojasno, odpoledne až oblačno a lokálně možnost nějakých přeháněk. Nicméně teploty mezi 29 až 33 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě něco málo z našich silnic, pojďme se podívat do Zlína v ulici Dlouhá, tam se řeší nehoda osobního auta a cyklisty, na místě je záchranka, tak tam počítejte s komplikací a s omezením, protože tam právě teď probíhají záchranné práce a je tam hlášený průjezd se zvýšenou opatrností, takže se tam asi chvíli zdržíte.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
4: Máme 3 minuty po 11. ještě ne, člověče, ale to by se vám hodilo asi jakhle při pátku, ne? Být už po 11. na oběd, pak jenom něco doťuknout ještě v kanclu, v práci, zavřít to ve 2 a vypálit ven. Je tam krásně prosluněný víkend, je hlášený taky, že bude hezký teplo. Tak no, to by se hodilo. Každopádně, aby jsme se vrátili zase na zem, tak není po 11, ale jsou 3 minuty po 10. Nicméně bude to utíkat, si myslím, jako celkem fajn, protože je tady spousta muziky, takže ať už musíte makat nebo ne, tak si myslím, že ten strávený čas Rock Rádiem bude celkem fajn. A to prostřednictvím kapel Europe, Dimitri, Strats a na začátek mám pro vás Survival a Eye of the Tiger.

0: Radio. Rock Radio. Rokový dopoledne a Kamil Dráb.
1: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Zdravím posluchače Rock Radia. Užijte si následující pecku.

New Love in Town, tak to je píseň z alba Last Lock Eden z roku 2009. Za mě nejlepší comebackový album kapely Europe, tedy po jejich rozpadu a znovu zrození v roce 2004. Ještě Start from the Dark, jakoby ta první deska je povedená, ale pak to šlo celý nějak do kopru. Nějak jsem do toho nepronikl, přestože Europe miluju, hlavně teda samozřejmě jejich 80. tvorbu a album Prisoner in Paradise z roku 1991. Ale nějak mi to prostě nesedělo a asi jsem nebyl sám. Nicméně Europe se přihlásili teď s novou písní z připravovaného alba, na který se můžeme těšit konkrétně v září. Myslím, že 26. nebo 25. by mělo vyjít, bude se jmenovat Come This Madness a už je z něho venku ukázka, první single, který se jmenuje One on One a je to dle slov Joeyho Tempesta, tedy zpěváka a hlavního autora, jako skladba, která by měla vzít Europe zpátky do doby právě těch 80. let, kdy byli nejúspěšnější, protože oni se toho nějak nesmyslně distancovali, asi za to mohl hlavně kytarista John Norum, který zrovna k té 80. éře netíhnul nějak extra, ale možná, že ten tlak těch fanoušků už byl takovej, že zjistili, že by možná měli zase nasát tu atmosféru těch 80. let. No nevím, jestli se jim to povedlo na té písni, protože jestli jste ji neslyšeli, já vám to pustím kousek.

0: Každopádně je tam určitý náznak toho, že by to mohlo být zase trošku podobný tomu, co Europe dělali a co je proslavilo. Uvidíme, necháme se překvapit, tahle píseň za mě zatím nějak extra vypovídající není. Těším se na celý album, který, jak jsem říkal, má vyjít 25. září. No a my se pojďme podívat na další muziku, dáme si Warlock za chvíli, dáme si Vanastovky a bude taky Marko Hietala.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
4: Nekupujte
5: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
6: Vytáhni Jendu!
7: Co říkáš? Výtahy jedna?
6: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
7: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
6: Povídám, vytáhni Jendu!
7: No jo, výtahy jedna!
8: Teď my už máme výtahy jedna.
7: Jendo!
9: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
11: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
12: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším, Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídíte odpad.
17: Ekokom.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Dzurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album

0: Marko Hietala, samozřejmě, no už ex člen kapely Nightwish, už dávno jsem chtěl říct právě, protože už ho můžeme nazývat opravdu samostatným jménem a samostatnou činnou jednotkou, tak tohle byla ukázka z jeho druhé desky solový, která vyšla v roce 2025, tedy loni. Máme 10 hodin a 39 minut a pojďme se podívat na Rockin, konkrétně na toho šťastného, který získal 10 lupenů na Rockin Pardubice, který probíhá dnes, takže může vyrazit s celou partou. A je to Gabča, která napsala, že... Teď cituju, zrovna se nám podařilo uniknout z laboratoře šíleného vědce a zabránit jaderné katastrofě, tak teď bychom rádi naopak pronikli na pardubický Rockin i se zbytkem party, která se do hry nevešla. Trautenberg jsme viděli poprvé v prosinci v O2 aréně na společném koncertu s kapelou Tři sestry a teď potřebujeme je vidět znovu. Takže můžete na ně vyrazit, pokud nerozumíte tomu textu, tak se podívejte na naše sociální sítě, protože uvidíte tu fotku a asi hned pochopíte, o čem je řeč. Každopádně se můžete těšit i na koblížky, alkohol, okryže, slíže, nebo zmíněný Trautenberg a taky traktor. No a my tam samozřejmě budeme taky. S festiákem vás provede Petr Janda, tedy náš kolega z odpoledního vysílání, který ho dobře znáte, no a těšit se můžete i na rockový holky, který vám přivezou slušnej merch, takže si tam budete moct i nakoupit. A další zastávka připadá na příští sobotu na Chomutov a i tam vám budeme rozdávat lupeny pro celou partu, tak buďte připravený. Chomutov a okolí.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my jedeme dál, než se dostaneme k 11. hodině a rozpoutáme elektrický oběd, tak je tady pro vás samozřejmě spousta muziky, Iné kafe, Bring Me The Horizon, Bryan Adams a stihneme i Nirvánu.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yesom!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
7: Trautenberg.
6: Rybičky.
7: Migové.
6: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
7: Harley.
6: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
12: Happysport.cz.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, Belavil, CZ.
3: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor. Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.

0: Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Pokračuje vedoucí institutu Pavla Chominová.
1: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají.

0: bývají více látek současně, co nám přijde taková nejrizikovější kombinace je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
1: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Soud ve Splitu poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražní systém. Tenista Jiří Lehečka loňskou finálovou účast na turnaji v londýnském Queen's Clubu neobhájí. V osmifinále prohrál s Australanem Rinkim Hijikatou 1-2 na sety. Utkání se 104. hráčem světa ztratil po bezmála 3 hodinách.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Jdeme ještě na dnešní počasí, jasno až polojasno, odpoledne až oblačno a taky lokálně se můžou objevit i nějaký ty přeháňky. Teploty ovšem mezi 29 až 33 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě mám pro vás jedno aktuální upozornění z našich silnic. Týká se Mladý Boleslavy, konkrétně ulice Jičínská. Tam je hlášená nehoda 2 osobních aut a komplikuje tam průjezd, tak počítejte s omezením. Jinak se to zdá být dobrý, tak jezděte dál opatrně a v pořádku dojte. Já vám přeju šťastnou cestu.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Elektrický oběd.
3: Pátek 19. června, 3 minuty po 11. hodině a je tady poslední elektrický oběd v tomto týdnu, tedy poslední možnost, kdy si můžete takhle přes den napsat o nějaký svůj oblíbený song, a to prostřednictvím našeho Facebooku, kam můžete psát do zpráv, anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. No a ne, nějak to spolu dáme dohromady. Máme na to příští 60 minut. S vámi je Kamil Dráb, váš šéfkuchař. Já vám přeju dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. A první ingredience standardně letí ode mě a dneska to bude Alice Cooper a jeho Poison. Tak dobrou chuť, přátelé.

Alice Cooper nám na Rock Rádiu odstartovala dnešní elektrický oběd a jdeme na vaše přání. A první zkaz a první přání bych si s vaším dovolením dnes urval pro sebe, protože narozeniny při dnešku slaví moje úžasná přítelkyně Šárka a já bych jí rád takhle přes éter Rock Rádia popřál všechno nejlepší, hlavně zdraví a taky hodně splněných snů, včetně toho největšího, o kterým víme jen my dva. Takže Šáry, pořádně to dneska oslav i s kolegy v práci, což se asi teď aktuálně děje. Užij si svůj den a s přáním všeho nej se připojuje samozřejmě i tvoje mamka, Sam a Sebík. No a tady máš ode mě píseň.

Unbreakable a Stratovarius na Rock Radio v elektrickém obědě. Přání, který chtěl slyšet Jirka. Další přání je od Jardy, který píše, že by chtěl nechat zahrát Papa Roach, píše tady, a to pro jednu ztracenou duši, kterou užírá svědomí, a pro všechny ostatní, kteří ztrácejí naději v tomto dnešním světě. Takový pesimistický trošku, ale každopádně pojďme si Papa Roach dát.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: Sukorady.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
11: Více na kopecký.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.

Tak, tohle byly AC/DC, který jste určitě poznali na Rock Radio v elektrickém obědě, zařídil to Jouza, který napsal. No a další přání je od Martina, který píše, že by chtěl nechat zahrát něco od premiéru, že minulý víkend viděl naživo na Vranovské přehradě v rámci srazu japonských aut a mile ho překvapili, tak pokud od nich něco máš, tak jako poděkování všem účastníkům a hlavně pořadatelům této akce v čele s Lukášem. Bylo to super, díky moc a všem krásný víkend. Tak Martine, dáme si premiér, já mám nejradši spíš, nebo respektive mám rád tu devadesátkovou éru, tak jsem vybral píseň, která je hodně známá v rámci kapely Premiér. Není to Hrobař, je to ta druhá, je to píseň Nejsi.

Limp Bizkit na Rock Rádiu, který jsme si dali v elektrickém obědě, a to díky Hance, která si napsala o tuhletu píseň. A další přání zní takto: čusí Kamile, prosím o zahrání písničky pro moji kolegyni Karlu, aby vše v pohodě zvládla v práci. Má ráda kapelu Vohnout, tak si dáme Vohnouty, a píše a moc děkuje Pavla. Zdravím vás tedy obě, no a pojďme si dát Vohnouty. Já jsem vybral píseň, která je mi velice sympatická, protože se v ní objevuje moje jméno. Dáme si banány.

0: Rock Rádio. Elektrický oběd. Rock Rádio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokovýradio.cz. Rock Rádio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Trenírkárna.cz.
3: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
2: Trenírkárna.cz.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
10: Zavratné megaslevy!
11: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
13: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

fotograf na Rock Radio píseň, která byla od Heleny, jakože, protože píše, že zdraví do rádia a chtěla nechat zahrát nějakou rockovou baladu, jak tady skazuje, pro mého manžela Péťu a všem na pohodový pátek. Výběr nechám na tobě. Tak já jsem to skloubil skladbou Nickelback a fotografem, kterou chtěla slyšet Petra. No a teď tady mám další přání a to zní takto. Ahoj Kamile, hodil bys tam Fear of the Dark od Iron Maiden, bude to pro tebe do studia. Díky Michal. Já k tomu ještě připojím přání, který zní takto. Ahoj Kamile, chtěla bych nechat zahrát písničku, výběr nechám na tobě, tak to připojíme k Maidenům. Pro všechny dobrovolníky z našeho spolku na záchranu srnčat při sečích bezpečné louky Chebská, kteří každý ráno v 3:30 vstávají, běhají s námi po loukách a zachraňují srnčata. Vydržme to už jen 2 týdny. Společně už jsme letos zachránili přes 140 srnčat a jedeme dál. Děkuji všem, jste nejlepší, Karina. Hele, tak to máte ode mě taky palec nahoru. Já vám fakt jako strašně fandím a jsem moc rád za to, že takovouhle činnost děláte. Fakt jako skvělý, myslím to úplně bez výhrad a upřímně. Takže já vám, teda když jsi říkala, že výběr necháš na mě, tak to připojíme k přání od Michala a dáme si teda Maideny, Fear of the Dark a koukám na to, že už to bude úplně poslední píseň, která se nám do dnešního elektrického oběda vejde, takže se s vámi loučím. Kamil vám přeje krásný víkend, bude prosluněný, tak si ho pořádně užijte a užijte si stejně tak i následující hodiny, protože vás čeká rokovej voraz, který má na starosti Dan. Už je tady připravený, nervózní, už tady lítá po místnosti. Jo, už jdu, už tam je ukazuje, abych vypadl. Tak já už jdu a užijte si to s ním ve 12 hodin, je tady pro vás.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sì, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojarov Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Nastupuje vlna veder. Odborníci proto opět varují. Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus. Může způsobit přehřátí a dehydrataci. Měli bychom proto více pít neslazené na alkoholické nápoje v kombinaci s minerálkami. Íránská nejvyšší rada národní bezpečnosti potvrdila postupnou obnovu plavby v Hormuzském průlivu. Íránské úřady budou lodím vydávat povolení a budou jim stanovovat časy a trasy, aby průlivem propluli bezpečně. Írán po dobu 60 dní nebude za plavbu vybírat poplatky.

0: Po volejbalových velmocích Itálie a Spojených státech dnes české reprezentantky čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách, další v podobě Japonska. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost. Utkání začne už za 2 hodiny. Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty je 29 až 33 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 na trase Praha-Sever, dávejte pozor, je tam předně na vozovce, také tam půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rockovej voraz.
1: A já vás zdravím, rockeři. Je pár minut po 12. hodině a začíná poslední rockovej voraz tohle týdne s Danem. No a doporučují nám, že máme hodně pít, aby jsme nebyli dehydrovaný. Tak já doufám, že dneska jdete někam na pivko, nemělo by to být slazený, takže pijte hlavně hořký, takže doporučuji něco pořádně hořkýho, hlavně 12, ať to pořádně zavodníte. A já vám pustím něco českýho, třeba Arakejny, k zemi přibitej, tak jdem na to.

A to byly Aerosmith a jejich JD z roku 2001. A my se podíváme zase na jinou legendu, a to Marilyna Mansona, protože chystá 14. srpna vydat nový CDčko s názvem One Assassination Under God, kapitola 2, což je v překladu Jedna vražda pod Bohem, kapitola 2. Je to takový romantik a on vydal teďka novej single a ten se jmenuje Exit Wound a já vám ho pustím, dám takovou část, takovou koncovou. Hodně jako kritici říkají, že už jako není tak tvrdé, že už je to taková pohodička. Já si myslím, že hudebně právě je už vyspělejší. Poslouchám ho třeba 22 let. Byl jsem několikrát na jeho koncertech, za měsíc jdu znova, takže pustíme si ukázku, ať víte, co máte od něj čekat.

0: Mně to přijde úplně v pohodě, přijde mi, že ve formě hlavně dospěl trošku, že už to je takový jako lepší hudebně pro mě a já vám zase pustím nějakou hudbu, trošku po tom obědě polevíme, aby vám slehlo, takže třeba Journey, Nazarety anebo Škvor, Síla starých vín.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagry, bards.cz.
9: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
11: Atención, señoras y señores!
12: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
11: Un, dos, tres!
12: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
11: La Tropical!
12: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
11: Awarashar!
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.

0: rozkoši. Rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Rock Rádio. Slušnej rock z vinilů.

0: To byly Journey a jejich Separate Ways z roku 1983. A my se půjdeme pojít do současnosti, protože a zrovna do dneška, protože Rockin pokračuje a dneska jede do Pardubic, do města Perníků, já tam asi 12 kilometrů od baráku, ale nejdu se tam podívat, protože pekelný vedro, bych tam asi umřel. Ale my už víme, koho jsme tam poslali, a je to Gabča, která nám napsala, zrovna se vám podařilo uniknout z laboratoře šileného věce a zabránit jaderné katastrofě. Tak bychom rádi naopak pronikli na pardubický Rockin se zbytkem party, která se do hry nevešla. Trantenberg jsme viděli poprvé v prosinci v O2 aréně na společném koncertě s kapelou Tří sestry a potřebovali bychom je vidět znovu. Takže Gabčo, mi gratulujeme, užij to s partou a těšit se tam můžete dneska na koblížky, alkohol, horký žeslíže, Trantenberg a traktory. No a bude to tam moderovat Petr, který vždycky chodí po mně, takže dneska bude takový překvapení. Jsem zvědavý, kdo přijde, protože Kuba má volno, Petr taky, takže možná přijde kouzelník. No a budou tam holky, které tam budou rozdávat nějaký samolepky a různý připomínkový předměty, budu říkat třeba kondomy nebo placky. No a my se můžeme těšit zase na příští týden, protože budeme rozdávat další lístky, bude to na Rockin do Chomutova. Takže už se pomalu chystejte, kdo byste se chtěl podívat z Pardubic a vyrazit, tak si vyfojte nějakou crazy fotku a jste připraveni na příští týden.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a je potřeba si pustit k tomu něco českýho a třeba Rybičky 48, Zamilovaný a Nešťastná.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: Kdo šetří, má za tři.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Tak tohle nevyvětrám.
6: Zase všude tolik vody.
5: To je puch.
7: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
8: Ventilatory.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
11: Ekokom.
12: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
13: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
14: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
13: Farma Vraňany. Vaše nejsladší jahody.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
1: Senkor.
2: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
3: Utopanej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
1: Rock Radio. Zprávy.
2: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Nejvyšší ceny pohonných hmot určené státem dnes klesly o další desítky haléřů. Nafta zlevnila na 37 korun a 4 haléře za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 52 haléřů za litr. Podle analytiků budou ceny pohonných hmot dál klesat. České firmy začínají sázet na AI. Například e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy tady ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny. V závěrečném duelu skupiny proti Mexiku budou Češi k účasti v play-off potřebovat favorita porazit.
1: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude jasno až polejasno, nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Na jižní spojce v Praze porouchaný vozidlo, očekávají tam zdržení, tam odstavený osobní auto. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej poraz.
3: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho porazu s Danem za sebou. No a mě by zajímalo, kolik třeba máte v kanceláři stupňů, anebo kolik máte třeba doma. Tak mě to vyfoťte, pošlete mi to buď na Instagram, anebo mi to pošlete na Facebook Rockovýho rádia. Já vystřelu, já tady mám 21 stupňů a puštěnou klimatizaci. Doufám, že jsem vás moc nenaštval. A já vám k tomu pustím nějakou dobrou hudbu, třeba Olympiky, Gány, anebo teďka Vítus a jejich Teenage Dirtbag.
1: Rock Radio.

0: a nám dohráli Guns N' Roses. To jste všichni poznali, Exla všichni slyšeli. No a my se jdem popovídat o té ostudě, co se stala včera. Jako prohrát Česko na mistrovství světa ve fotbale, remizovat 1-1 s JAR, je jako fakt velká ostuda. JAR, abyste byli v obraze, je na úrovni našeho druholigového týmu, takže, nebo z druhé ligy, takže by je měli Češi přejet úplně bez problému. Jako po 8 minutách začít bránit, byl tak velký průser, že prostě se nám směje celý svět. Jo? Já hodně ráno, vždycky ráno projíždím Twitter, koukám hodně jako o sportu a psali tam o nás, že jsme jakoby nejhorší tým v Evropě, co se týče fotbalu. Jo, jak to tam řekl ten trenér, že Češi nemají rádi fotbal, protože všechno nakopávali, hráli jakoby z osmdesátek takový ten fotbal, vezmeš míč, nakopneš a běžíš, jo. Takhle to bylo dřív, nebo to nakopával na vysoký hráče. No a já už tady mám z kabiny, když Koubek přišel do kabiny a ptal se hráčů. Tady vám to pustím.
1: Milan.
2: Vy jste se nedostali ani všechny zařízení. Či to byl nápad takhle promíchat sestavu?
1: Můj ne.
2: Ne?
1: Ne.
2: Dej sem tu pásku.
1: Jakou pásku?
2: Tuhle.
1: Proč?
2: Už nejseš kapitán. Dělej!
1: Nedám, to je moje páska. Nedám, nikdy!
2: Dělej!
0: Tak. A takhle to probíhalo v kabině, nebo mělo by aspoň, protože to bylo fakt pekelný. No s tím Mexikem uvidíme, ale myslím si, že bohužel už se nechystejte na nějaký velký úspěch. Budeme rádi, že odjedeme v klidu a nedostaneme nějakou meltu. A já vám pustím další hudbu a připravil jsem výborný pecky Miroš Majdu, jeho Lavinu, Ospring a nebo Hooters.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód rádio a jede to. 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Housebrand Café, per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
14: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
15: A jak to děláte?
14: Jednoduše, jsme Siegel.
16: www.siegel.cz.
15: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
17: Zase lítáš v oblacích.
18: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
17: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
19: Tak honem, ať vám neuletí!
18: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
17: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
18: Více o akci na
5: firma na zážitky
18: CZ.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
16: Senkor.
20: Potřebujete dětské kolo?
21: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
20: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
21: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
20: Raskal
21: a Bíny.
20: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
21: happysport.cz.
22: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
23: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: A to byly Def Leppard, jejich Fotograf. Krásný návrat do 80. rok 1983. To já miluju tuhle hudbu. Whitesnake, Leopardi. Skvělý. No a my se půjdeme podívat na fotbal. Já už jsem to i před chvilkou rozebíral, ale dneska si rozebereme víc ostatní zápasy, protože ty Češi byla ostuda.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: Včerejší překvapení se nekonalo, Češi remizovali z JHR 1-1 a Švýcarsko, Bosna, Hercegovina, Švýcaři vyhráli 4-1. Já jsem říkal, pozorněte na Granita Xhaku, Krenčaka, nejlepší hráč Švýcarska i zápasu. On je skvělý, on je výborný tahon, kapitán Švýcarů. On ten Sunderland vytáhl na pohárový místa v první sezóně, co postoupili do Premier League. O něm ještě uslyšíme na mistrovství, myslím si, on má fakt jako výbornou formu. No a dneska nás čeká jeden z pořadatelů, a to nás čeká Amerika z Austrálie. Tam sledujte hráče, on se jmenuje Weston McKennie, on hraje za Juventus, měl docela slušnou sezónu a za Austrálii tady je takovej zajímavý hráč, já jsem ho tady našel. Já vám ho hned řeknu, jak on se jmenuje. Když to tady dohledám, on má takový divný Ibrahim, jo, Mohamed tady. Mohamed Ture se jmenuje z Norviče, takže on přestoupil do Championship. A on tam odehrál 11 zápasů, dal 9 gólů a 3 áčka. Takže Mohamed Ture, toho sledujte za Austrálii. Dneska jediný zápas, všechno zbytek se hraje v noci, ale to s vámi rozeberou víkendáci zase.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já jsem si říkal, že už se blížíme pomalu ke konci rokového razu, teda ještě máme hodinu a 20 minut. Ale že to trošku rozproudím a dáme si Dana Landu, Jo ulice, ale až za chvilku, předtím bude Metallica.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Trautenberg.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Vypsaná fixa.
9: Krucipisk.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
10: www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Vše pro bagr CZ.
14: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
13: Vše pro bagr CZ.
15: Hej vy, ano vy. Na Belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
16: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
18: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under. Z českých třeba DeLorean anebo 13. století. Celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem. Vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
4: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě

0: Lístek ke svobodě.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Rock Radio. Zprávy.
4: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
5: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun. A novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
4: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si mohou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. V Praze se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se dnes zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku i stavebních firem. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela dnes budou závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli situaci na Blízkém východě se koná až teď. Hlavní program začne v 7 večer našeho času.
3: Rock Radio. Počasí.
6: Dnes bude jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 29 až 33 stupňů.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
6: Na silnici 17 obce Kočí okres Chrudim jsou dvě porouchaný auta, délka tohle odstavení je 60 metrů, takže tam očekávejte zdržení a jestli někam jedete, tak hlavně popatrně, ať v pořádku dorazíte.
8: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Rock Radio. Rockovej poraz.
6: A je pár minut po 14. hodině, máme poslední hodinu rokového obrazu tohle týdne s Danem před sebou. Já jsem se byl podívat vedle ve studiu u kolegy, kolik tam má stupňů, má tam 26 stupňů. Já se tam nedalo vydržet, já se tady držím těch svých 21. Vy jste mi mezi tím posílali, kolik máte, mě do 27. Pak mi tam jeden psal posluchač, že má 50 na palubce, když zastaví. Ještě, že my máme zaparkovaný auto tady v garáži, kde je chladno, ale netěším se. Musíte to dneska schladit čím pivem. No a já vám pustím nějakou hudbu, protože máme dneska ty rokiny, tak vám pustím Trantenberky, Potužník senior, ale to je za chvilku, protože teďka budeme tancovat. Skap.
3: Rock Radio.

0: Red Chili Peppers a Californication z roku 1999. Už je to 27 let, my nestárnem, jenom naše děti stárnou. Tak to bohužel je. No a nevím, jestli máte rádi kapelu Beast in Black, protože ty hledali kytaristu, protože Kasperi Heikkinen odešel, jejich dlouholetý kytarista, a tak hledali a zaskakoval tam Daniel Freiberg, který jenom zaskakoval na chvilku a našli nakonec Markuse Vehenechsala. Ty Fini, Švédi, oni to mají hrozný ty jména. No, kdyby to byl Švéd, tak tam to máme jinak. Víte, jak to, je, jak to bylo v tom hokeji, jak on to říkal, jak, Ekman Larsson, tak bychom takhle tam mluvili. Takže Markus Vehenechsala ho nahradí, tak uvidíme, protože u Red Hot Chili Peppers tam se taky kdysi měnilo. Tam vlastně Hillel Slovák se měnil za Johna Fusciantého a tam to fungovalo. Tak uvidíme, třeba Beast in Black bude taky dobře fungovat a uvidíme novou éru. No a já vám pustím ještě nějakou hudu, protože máme poslední 40 minut rokovýho varazu a já už jsem netrpělý, kdo sem dorazí do studia, protože dneska vůbec netuším, kdo mě bude střídat. Snad tady s váma nebudu až do 6 do večera. Takže si pustíme Him, Kabáty, anebo Bon Jovi.
1: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Trautenberg.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Vypsaná fixa.
6: Krucipisk.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival.
10: To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Taky si někdy říkáte, jak dokážou jezdci vybrat některé savey, jak zvládají ukočírovat tu kozu, co se jí říká motorka? Tak třeba takový Filip Salač jezdí tuhle akrobaci trénovat do Říčan. Mají tam totiž na to speciální tréninkový park.
2: Když si znáte Filipa Salače, tak vlastně ten k nám taky jezdí na trial park, zkouší si tam na trialce různý věci, takže si myslím, jak říkám, ta trialka není úplně od věci a je to dobrý základ pro každý motoristický sport.
1: Asi jste poznali už podle hlasu, že tuhle chválu na disciplínu trial neříkal sám Filip. I on, když tam dojede, smeká klobouk před Denisou Pecháčkovou. Tahle teprve 18-letá slečna v disciplíně trial dokázala získat několik titulů mistryně České i Slovenské republiky, stát se mistryní Evropy a v rámci mistrovství světa si připsat bronzovou příčku mezi ženami. Právě Denisa bude mým dalším hostem v nedělních motokecech speciál. A kromě její pozvánky do Říčan se dozvíte, co je to vlastně trial, proč se mu říkalo šlapačky, se pro změnu nedozvíte a prozradíme, kde se u nás Denisa ukáže v závodním režimu.
2: 11. a 12. července máme mistrovství České republiky v Bochově, což je u Karlových Varů.
1: Tak nezapomeňte v neděli 21. června po 15. hodině ladit Rock Radio a Motokeci speciál s fenoménem tuzemského trialu Denisou Pecháčkovou.
0: Rock Radio Motokeci.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: A to byly Kabáti a Opilci v dějinách. No a my jsme čekali, kdo dneska přijde. Já jsem furt váhal a říkal jsem si, bude to Martin nebo někdo úplně cizí, koho neznám. A ona to byla Áďa.
1: No, byl teda hodně překvapený, vůbec jako, byl takový spíš nešťastný, bych řekla, podle
0: Já jsem si právě myslel, jestli někdo mě chtěl udělat radost, že mě, promiň, že mě poslal stripterku k narozeninám, já jsem měl v červnu narozeniny, tak jsem si říkal, konečně to ocenili, Dan je tady s náma, měl narozeniny, tak říkám, šéf, mě to jsem poslal.
1: Přesně. My jsme se s šéfem domluvili, že ti uděláme radost, protože dneska je fakt vedro a ty to asi nemáš rád.
0: Já jsem jediný, který to tady má v lednici, jo, takže já to se tady chladím. Ono totiž, já mám dvě zimní bundy na sobě, víš?
1: No, ale hele, musím říct, že o víkendu, ale je tady hrozný vedro a nevím, jak jsi to udělal tady tu zimu v tom studiu, protože mě to tady prostě nejde nikdy vyvětrat, tak klimoška prostě nefunguje o tom víkendu, ale vám to tady teď hezky studí, tak nevím.
0: Tak oni na vás šetří, víš co, vy jste víkendoví,
1: no, jasný, no.
0: Jo, vy už jako nikoho nezajímáte.
1: To je vlastně
0: jo,
1: pravda, no.
0: Takže oni dělají takový ty úspory, no.
1: No, já je tady dneska nabádám posluchače, aby poslouchali o víkendu, protože to je samozřejmě skvělá show o víkendu.
0: A každopádně určitě se podívejte, Áďa je hezká ženská, já jsem úplně hotovej tady, koktám tady z toho samozřejmě. A já než se s váma rozloučím, protože máme posledních 22 minut rokovýho orazu s Danem, tak vám ještě pustím nějakou hudbu, třeba Rainbow, Panoptiko, Ozzy Osbourne. Já jsem Dan Kotek a to byl rokový oraz s Danem. Tak se mějte hezky a čau.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
5: Závratné megaslevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
7: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
8: Do Zoo chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo chleby.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
1: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
0: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresoryvzduchotechnika.cz

0: největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
1: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
0: Těšíme se na vás.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
3: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: odpoledne přeje Eliška Votrubová. Primátora Karviné Jana Wolfa hledá policie. Upozornila na to Česká televize. Komunální politik byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. D6 před Prahou je do večera zavřená. Jde o 9-kilometrový úsek na Kladensku. Důvodem jsou neodkladné opravy vozovky v místě dopravního omezení. Auta zřejmě až do 6 večer neprojedou směrem na Prahu, a to mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze se znovu otevřelo veřejnosti. Rekonstrukce trvala 3 roky a vyšla skoro na 500 milionů korun. Co všechno se tam změnilo, prozradí mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.
1: Přibyly nové trávníky, zvětšené dětské hřiště, pítka, mlžítka, takzvaná loužítka, lavičky, stojany na kola i další mobiliář. Po revitalizaci stojí na náměstí celkem 194 stromů, z toho 120 nově vysazených. Trhy získaly nové provozní možnosti a lepší technické zázemí.
0: Hlavní dlážděné prostranství navíc umožní pořádání větších kulturních akcí. Mužská basketbalová reprezentace se připravuje na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa. V nominaci nechybí jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony Jana Veselého bude jasno po skončení finále španělské ligy, kde bojují o titul. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 27 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se pojďme mrknout, jak to teď momentálně vypadá na silnicích. Na silnici 38 v obci Smilovice, okres Mladá Boleslav, je nehoda, je tam havárie osobního automobilu do mostku. Na místo jedou složky, takže počítejte se zpožděním provozu. Taky na silnici 18 u obce Drásov, okres Příbram, je porouchané vozidlo. Počítejte taky se zdržením, je tam překážka na vozovce, je tam průjezd se zvýšenou opatrností, takže jezděte opatrně.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: Krásný rokový odpoledne, jak už víte, tak dneska tady zaskakuju za kluky. Kuba s Petrem to nechali dneska na mě a já vás provedu celým rokovým odpolednem. Já jsem Adele, víkendová moderátorka tady na Rock Rádiu a my si v téhle hodince dáme samozřejmě spoustu slušný rokový muziky, ale krom toho si vyhlásíme soutěž a povíme si o nějakých novinkách z rokového světa. Cranberries, Harley, Beast in Black nebo Mr. Big, ty vám teď posílám.
2: Rock Radio.

0: Tohle byla kapela Cranberries a píseň Promises. Řekla bych, že jedna z největších a nejenergičtějších hitů týhle irský rockový kapely vyšla v roce 1999 jako pilotní single k jejich čtvrtému studiovému albu. Já jsem vám na začátku téhle hodinky slíbila rozdávačku, protože jak vy víte, tak my tady na Rock Radio nesoutěžíme, ale rovnou rozdáváme. Tentokrát tu máme dva lístky na Bison Firefest, který se koná 25. až 27. června ve Spáleném Poříčí. No a na co se tam můžete těšit, to je třeba kapela Apokalyptika, Steel Panther, Drowning Pool nebo 13. století. Vy si můžete jednoduše napsat na Messenger Rock Radia o tyhle lístky nebo si zavolat na číslo 725 844 424 a my si dneska po půl pátý vyhlásíme, komu lístky pošleme mailem. Teď už ale Tři sestry anebo Iron Maiden.
1: Pomoc. Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
16: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
17: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
18: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
17: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
19: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byla píseň Baby Don't Cry a já tady mám dobrou zprávu pro ty, kdo poslouchají kapelu Manowar, protože tahle kapela zahraje u nás v Česku hned 4x. Zahrajou v lednu 2027 během 4 večerů a na každém z nich odehrajou legendární alba Kings of Metal a nebo Fighting the World od začátku až do konce. 15. ledna zahrajou v Ostravě, 16. v Brně, 18. v Pardubicích a 21. v Praze. My teď jedeme dál v našem playlistu. Posílám vám Jirku Schellingera, Steel Panther anebo AC/DC.
1: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
2: Kdo šetří, má za 3.
3: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
2: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
3: Zítra ušetříme.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí, snad s námi poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow. Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rok Radio. Rok Radio, co se děje?
1: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Firefest. Čeká nás od 24. do 27. června ve spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Firefest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Slušnej rok z vinilu.

0: 27,90. Albert.
1: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
2: Do Zoo Chleby. Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby.
3: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekátoků podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden, Burning Ambition. Právě v trafikách.
4: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
6: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
5: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
9: Rock Radio. Zprávy.
10: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět klesnou. Nafta po několika měsících zlevní pod 37 korun za litr, a to na 36,61 koruny. Benzín budou moci pumpy prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. Jde o ceny pro víkend a pondělí. Lidé se před horkem snaží schovat, kde se dá. Útokem berou nejen koupaliště, ale i chladné katedrály nebo klimatizovaná nákupní centra a obchody. Naopak doslova v pekle jsou třeba silničáři, kteří kvůli termínům musí pracovat i ve vedrech. Mají ale častější přestávky a práce se rozbíhají už brzo ráno. Kašny zdobí náměstí po celém Česku. Často patří k nejfotografovanějším památkám měst. Právě tím patří nová soutěž, do které se mohou zapojit mimo jiné i návštěvníci Jihlavy. O co přesně jde, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
11: Soutěž Cestovatelský fotodeník, který organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se tentokrát zaměřuje na kašny členských měst. Účastníci, kteří budou cestovat po České republice v létě, budou zapojené památky navštěvovat a mohou je i vyfotografovat.
10: Soutěž potrvá do konce srpna. Izrael a hnutí Hezbollah se dohodli na příměří. Platí od dnešních 15 hodin našeho času. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Podle diplomatických zdrojů vedly pokračující boje v Libanonu k odkladu jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Tolik zprávy, hezký den.
9: Rock Radio, počasí.
12: Pojďme se podívat, jaký počasí nás čeká zítra. Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v tisíce metrech na horách kolem 27 stupňů Celsia.
13: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
9: Rock Radio. Doprava.
12: A jak to teď vypadá na silnici? Na 4. kilometru na trase Strakonice Praha v obci Praha, okres Území hlavního města Prahy, je nehoda. Jsou tam dvě havarovaná vozidla. Je tam překážka na vozovce, průjezd se zvýšenou opatrností. Srazila se zde motorka a osobák. Složky už jedou na místo, tak opatrně. Dál taky v ulici Rum Jan Cebova v obci Liberec se stala nehoda dvou osobních automobilů, ale je to naštěstí bez zranění. Jezděte opatrně.
14: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
9: Rock Radio. Rockový odpoledne.
12: krásný rokový odpoledne vám přeje Adele. Máme 19. června, 16 hodin a venku to pere jako o život. Dneska místo Kuby Vaňa

A Petra Jandy jsem tu já, Adéla Koudelková a celým odpolednem vás provedu. Dáme si samozřejmě, jak jinak, spoustu slušný rockový muziky, ale taky si řekneme, jaký koncerty našich českých kapel nás čekají. A po půl pátý si vyhlásíme, kdo vyhrál dva lístky na Bison Firefest. Takže vy si volejte a pište. A teď už Nickelback, Green Day, Proteus anebo Foo Fighters.

0: Tohle byla kapela Nickelback a já udělám radost všem milovníkům divokýho byla, protože divoký byl začíná už dneska svoje tour 8 divokých 2026 a nabídne hned 8 zastávek. Už dneska, čili 19. června, začínají tour v letním amfiteátru Loučky od 18.30. Hned zítra se chystají do zámeckého parku Vratislavice nad Nisou a pozítří třeba do Ostravy. Vy se mrkněte na stránky divokýho byla, mají tam vypsaný všechny zastávky a vy máte možnost si je poslechnout. My si samozřejmě divokýho byla teď pustíme, dáme si kořalu, ale pak taky třeba Papa Roach nebo Halloweeny.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
3: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohero v Kunratice.
11: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
13: Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
15: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
16: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
17: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
16: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
18: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
19: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Ahoj lidi, tady Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

žena říkala, život je krásnej, užívej, i když si trochu kořala, přesto jsem si tě vzala na kytaru do rána.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Je to tady, volali jste si a psali jste si o dva lístky na Basin Firefest, který se koná 25. až 27. června ve Spáleném Poříčí, kde zahrají kapely, jako je 13. století, Drowning Pool, Steel Panther nebo Apokalyptika. A já už tady mám dnešní šťastnou osůbku, který lístky pošleme mailem, a tou šťastnou osůbkou je Janie, se kterou jsem se teď volala. Na Basin Firefestu ještě nebyla a chtěla by objevit nějaký nový festák, ale peněženka je prý proti, což naprosto chápu, a já ti, Janie, moc gratuluju. Říkala jsi, že půjdeš s přítelem, takže si to oba dva moc užijte, a my si teď už dáme další muziku. Mám tady Rasmus, Dog Eat Dog, Iggyho Popa, In This Moment, anebo Vanastovky.
1: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň, a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
7: Stres.
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
7: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
7: Awarashar!
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
12: Senkor.
13: Potřebujete dětské kolo?
14: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
13: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
14: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
13: Raskal
14: a Bíny.
13: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
14: Happysport.cz.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.

0: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
9: Potisk dárky, Bilabil, CZ.
10: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
11: Utopenej mobil ve vaně. Spálená večeře a rande za dveřma. Boty z festiáku na odpis. Hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

dopoledne přeje Eliška Votrubová. Ze současných velmi vysokých teplot mají radost hlavně chovatelé dobytka. Mohou totiž začít sušit seno a to teď jde poměrně snadno. Letos ale bude seno dražší. Na vině je nedostatek srážek v dubnu, kdy tráva běžně roste nejvíc. 300 kilový balík

0: mechanickým otěrem o oděv. Největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
1: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená silnější odpuzení hmyzu, ale delší dobu, po kterou repelent působí. Na Masarykově okruhu v Brně se po roce opět koná velká cena. Fanouškům MotoGP ale dělá starosti počasí. V předpovědi jsou pořádná vedra. Organizátoři v areálu instalovali mlžidla a lidem povolili přinést deštníky a slunečníky. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Jaký počasí nás čeká zítra, čili v sobotu 20. června? Bude jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší denní teploty 31 až 36 stupňů Celsia, v tisíci metrech na horách kolem 27 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat na dopravu. V ulici Husova v obci Liberec se stala nehoda. Jsou tam dvě havarovaná vozidla. Je to nehoda s únikem oleje. Jsou to dva automobily a na místě už jsou složky, tak počítejte se zdržením. Dál na D6 ve 146. kilometru na trase Cheb Karlovy Vary stojí porouchané vozidlo. Neprůjezdná je zpevněná krajnice. Je tam odstavený nákladák a na místě je už policie České republiky. Tak počítejte taky se zdržením a jezděte opatrně.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Přeju vám pohodový rokový odpoledne. Dneska místo Kuby a Petra s Adel. Máme 19. června, 5 hodin odpoledne a svátek slaví Leoš. Já doufám, že se máte fajn, že to vedro nějak dáváte a třeba se chladíte nějakým dobrým pivkem a já vám v téhle hodince pustím rokovou muziku, řeknu vám, co se děje na rokinech a povíme si novinky, kdo co vydal, kdo co nevydal a tak dále. Teď už ale Škorpioni, Mick Jagger, Arakaini, anebo Kiss in Dynamite.

0: My jsme dalších 10 lístků na dnešní Rockin v Pardubicích dali Gabče, která nám napsala. Zrovna se nám podařilo uniknout z laboratoře šíleného vědce a zabránit jaderné katastrofě. Tak teď bychom rádi naopak pronikli na pardubický Rockin i se zbytkem party, která se do hry nevešla. Trautenberg jsme viděli poprvé v prosinci v O2 aréně na společném koncertu s kapelou Tři sestry a potřebujeme je vidět a slyšet znovu. Dneska na Rockinech v Pardubicích jsou Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor, ale i náš tým Rock Rádia je tam samozřejmě taky. Festiákem vás dneska provádí náš Petr, který měl teď momentálně moderovat s Kubou, ale jsem tu já a jsou tam samozřejmě i naše rockový holky, který vám nabízí náš slušnej merch. A příští týden pošleme další partu na Rockin Chomutov, tak posílejte fotky svých partiček.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Si, signora.
5: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
6: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
7: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
8: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
9: Závratné megaslevy!
10: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
17: Tak nečekejte, jezděte!
18: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
19: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
18: Více na kopecký.cz.
20: Kontejnery Siegel, dobrý den.
21: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
20: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
21: A jak to děláte?
20: Jednoduše, jsme Siegel.
22: www.siegel.cz

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu za.

0: Tak, já už se s vámi pro dnešek loučím místo Kuby a Petra, jsem tady dneska byla já, Adel, a naproti mě ve studiu už stojí Jirka, se kterým jsem vlastně, poprvé se s tebou vlastně vidím a seznamuju. Ale
1: tak se pojďme seznámit. Já jsem Jiří, dobrý den.
0: Dobrý den, pane Jiří.
1: Já jsem si z toho musel úplně sednout, já ani nestojím, hele člověče. Tak to je krásný, že se poznáváme, že se takhle poprvé vidíme, i když ty si říkala, že se nevidíme poprvé, že jsme se viděli v Plzni, akorát nás nikdo nepředstavil, to je škoda.
0: Přesně tak, ono tím, že dělám prostě ty víkendy a no. Tady jsem dneska jako záskok, tak až teď se prostě poznáváme, teď
1: tak
0: se
1: to je
0: slyšíme.
1: Dobře, hele, takovouhle sympatickou ženskou, to je nejsympatičtější, jednu z nejsympatičtějších, tak, kterou jsem zde potkal.
0: Teda, to je pro mě podsta.
1: Ano, tak jak se ti vysílalo takhle při pátku v odpolední?
0: Hele, bylo to skvělý a musím říct, že jako tím, že o víkendu vysíláme 6 hodin, tak dneska to pro mě bylo vlastně takový jako odpočinkový.
1: Tak to je super. A byli na tebe hodní posluchači?
0: Byli na mě všichni moc hodní.
1: To máš štěstí, já bych se to s nima vyřídil.
0: Takže jako docela to tady klukům závidím ty 3 hoďky vysílání, jako
1: no,
0: je to
1: vidíš,
0: fajn.
1: No, jo, je to fajn.
0: A
1: to
0: třeba jednou povýším, no.
1: Třeba. Hele, tak jo, tak já ti přeju nádherný víkend, máš nějaký plány, Adel?
0: Mám, zítra hrajem s kapelou na Orlickém Woodstocku.
1: Jasně, a jak se jmenuje tvoje kapela?
0: Jmenujeme se Wooden Ships, takže kdo bude v okolí...
1: Dřevěné lodě.
0: Ano, dřevěné lodě, takže kdo
1: chybí
0: bude v okolí...
1: Chybí vám kapitán.
0: Kapitánka jsem samozřejmě já.
1: Ano, pardon, paní kolegyně, pardon, samozřejmě.
0: Ano, tak jo, tak vy už se můžete těšit na Jirku a už mu to tady předávám.
1: Tak volejte, pište a ty si měj krásně, ať koncert dopadne podle tvých představ.
0: Díky moc, vy se mějte, čus.
1: Ahoj.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
5: La Tropical!
6: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
5: Yeso!
6: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
5: Awarashar!
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
10: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. A typické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i konstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
16: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
15: Těšíme se na vás.
9: Vidíš to?
17: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
17: Co?
9: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
17: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
17: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
17: Nejlepší dárek je zážitek.
18: Firma na zážitky.
17: CZ.
19: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál CZ.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Rock Radio, co se děje?
22: Je tady doba letních festiáků a koncertů pod širým nebem, tak si to pojďme užít. Za rohem je Basin Fire Fest. Čeká nás od 24. do 27. června ve Spáleným Poříčí. Letos láká na mimořádně nadupaný line-up v čele s Wasp anebo Apokalyptikou. V přírodním areálu zahrají taky Paradise Lost, Steel Panther i Six Feet Under, z českých třeba DeLorean anebo 13. století, celkem téměř 50 kapel. Basin Fire Fest 24 až 27. V sobotu 20. června můžeme vyrazit na 10. ročník chýnovské traktoriády. Kromě závodů nás čekají i večerní koncerty EEčka, Fiasko, Kohout plaší smrt a Revival tří sester. Lipčice nad Vltavou pod Chýnovským hájem, vstupné dobrovolné. Na Dřínově tam je Big Beat. To je nejenom pravda, ale taky název téhle akce. V sobotu 20. na ní zahrají Zakázaný ovoce, Revival kabátů, Deviant a Made in Garage, Dřínov umělníka. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
23: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabil, CZ.
8: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě...

0: zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří je platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
2: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun a novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
1: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si mohou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Kriminalisté obvinili řidiče autobusu zaklíněného pod viaduktem u Dolního Dvořiště. K nehodě, při které se lehce zranilo 6 lidí, došlo v úterý. Škoda na autobusu a viaduktu je odhadem víc než 1 000 000 korun. Šofér čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. S více než 2,5letým zpožděním začala v Praze oficiálně stavba druhé části linky metra D. Jde o úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Zpoždění stavba nabrala kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Na včerejší zápas Česka s Jihoafrickou republikou na fotbalovém světovém šampionátu se sázalo o 106. Duel patřil mezi dosud nejvíce sázené. Kanceláře přijali sázky za zhruba 88 milionů korun a vydělali bookmakeri. Většina vsazených peněz mířila na vítězství Česka, zápas ale skončil remízou 1-1. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
0: Rock Radio, počasí.
3: Tak jo, my ti děkujeme za zprávy, drahá, pojďme se podívat, jak nám začne víkend. Tak určitě sobota bude jasná až polojasná, během dne čekejte přechodně až zataženo postupně místy s větší pravděpodobností. V Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky a dokonce i silné. Nejvyšší teploty na 36 a v 1000 metrech na horách 27 stupňů ve stínu.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V dopravě toho máme trošku víc. Ulice Opavská v obci Kravaře, okres Opava, dvakrát osobák bez zraní, pozor na to. Podíváme se na D10 a 45,5 km na trase Praha-Turnov. Tam je překážka na vozovce v podobě nehody motorkáře s osobákem, záchranka samozřejmě na místě. V Dělnické ulici v obci Horní Suchá, okres Karvina, opět osobák s motorkou, na místě záchranka. No a v Průmyslové ulici v Praze, tam čekejte překážku na vozovce v podobě nehody dvou osobních aut. Přátelé, sám jsem si zažil, jel jsem autem do práce. Opravdu lidi, jak je vedro, tak nějak moc neuvažují za těma volantama. Nebuďte jako ostatní, dávejte pozor, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku.
5: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
0: Rock Radio. Rock na psání.
3: Ahoj, námořníci, máme 5 minut po 18. hodině, je tu pátek, blázni mají svátek a my všichni samozřejmě taky, protože začíná víkend, aspoň většině z nás, tak to můžeme oslavit a pojďme to pořádně rozjet, ať ten víkend za to stojí. Zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, to jsem jako já, no a na vás je, abyste do téhle dvouhodinovky rok na přání sázeli ten rock'n'roll, co to půjde. Tak cest je několik, můžete mi buď zavolat do kapitánský Keuty na číslo 725844424, jako vždycky si s váma rád pohovořím, no a nebo mi pište na Messenger či do mailu. Na úvod Brian May a Too Much Love Will Kill You, začneme trošku romanticky, no a během téhle čtyřminutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Johooo!

0: Tak, to byl Brian May, Too Much Love Will Kill You, a už mi tady začínají přicházet nápady, přátelé, jak bychom se mohli hudbou ochladit, a to je dobře, to je dobře, zvláště si třeba někde sedíte už po práci při lahodném moku a posloucháte písně na přání, jak myslím, že je to krásné se takhle při tom ještě ochladit, kromě toho moku ještě tou muzikou. Tak, dáme si, na úvod by to chtělo naší páteční asi hymnu, což jsou samozřejmě Alkehol a V pátek k večeru. To napadlo jako prvního Petra Konvalinku, který napsal: Ahoj kapitáne, mohl by si prosím zahrát Alkehol v pátek k večeru. Je pátek, máme grilovačku, pivko a tak pro všechny, co užívají pohodu. Díky, Petr z Vavřince. Samozřejmě, Peťo, já vám přeju dobrou chuť, dobrou piť a v pátek k večeru vám přeje oťas.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Wow, tak to mi malem vyplachlo muzek z ucha, ne, že ne, přátelé, tohle byl Architect a Curse, ty nám určitě zvýšili krevní tep a to je dobře. A teď si dáme nějaký kontrapunkt, jak to já mám rád, vždycky jako nejdřív mazec, potom jemně, pak zase mazec, tak to má být i v posteli, ne, nebo ne? Nebo jsem to slyšel blbě? Když tak mi napište, jestli mám pravdu nebo ne. Jakub Šemek psal, prosím, zahraj mi Goo Goo Dolls pro mou ženu Dášu, jen tak k té páteční pohodě po náročném týdnu. Díky, Kuba. Já myslím, že si tu páteční pohodu, nebo vůbec pohodu po té práci zasloužíme tak nějak všichni. Už se na ní taky těším. Přátelé, a já si myslím, Jakube, že se asi od Goo Goo Dolls myslel pecku Iris, která je taková nejprofláknutější. Já jsem slyšel ještě jiný dobrý, takový jako přímo na komoru, ale bohužel žádnou z nich jsem tady v archivu nenašel. Ta Iris je taková, co nejvíc veme za srdce. Tak Dášenko, to je pro tebe.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Mami, tati, víte, kam pojedeme na výlet?
3: Do Zoo Chleby! Tam můžeme krmit daňky a taky ty kobrazy. A mají tam i lvy. Jo, a můžeme tam přespat, to bude jako v safari. A jestli dostanu hlad, tak tam mají nejlepší palačinky. Tak co, jedeme? Zoo Chleby!
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
12: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
13: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
12: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
16: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
17: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.

0: A Phantom of the Opera, Phantom Opery, is there, tak ten už je pryč, is away. A najdeš taky krásně Vilataria Turunen. A my si dáme nějakou veselou letní, přátelé. Volala mi posluchačka Jana, že by se vydala na Balkán nejradši s totálním nasazením. No a píseň by věnovala Jarušce a vůbec všem posluchačům rock rádiovým. Tak jo, pojďme se vydat na Balkán. Tadlensta píseň je vyloženě krásná. Můžeme se i zaspívat, jako zamlátit půl litrama pěkně a tak. Jako všechno se přitom dá dělat, spoustu srandy.
1: Rock rádio. Rock rádio. Rok na psání.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
7: Biznis začnete nápadem a my mu dáme tvar. Technik Plast Tachov. Lisování plastových výrobků od návrhu až k finálnímu produktu. Více na technikplast.com.
8: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Časopis Classic Rock. Legenda přichází. 6 dekád roku podle Scorpions, nejlepší album podle Toma Pettyho a rytířský metal podle Castle Red. Plus velký plakát Iron Maiden Burning Ambition. Právě v trafikách.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
11: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
13: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
14: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
15: Utopenej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma. Boty z festiáku na odpis. Hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Tohle je taky naše páteční klasika. Buď to alkohol v pátek večeru, anebo A Cure Friday I'm in Love. Přátelé, ať je pátek nebo středa, mějte se rádi a dokazujte si to. Tak, psala tady mi Kačka Martinková. Ahoj kapitáne, můžeš zahrát mému manželovi Jiřímu, který v tomhle šíleném vedru řídí vůz MHD, ať mu to utíká. Písničku od Leony Šenkové a Jardy Filga se nikdy se nedozvíš. Děkuji, Katka ze Zlína. Samozřejmě, vše si zahrajem, přátelé. Čas se chýlí k 19. hodině a vy víte, co to znamená. Pište mi buď to na mail nebo do Messengeru vaše návrhy na jazyk pro časové znamení. Můžete to spojit třeba s dnešním počasím a taky nějakou tu situaci. Tam bych to spojil. Právě. No a vysloužíte si tím VIP píseň na přání po sedmý.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: to byl Place Vendome a My Guardian Angel a my máme tady za pár minut už 19. hodinu, takže se tam ještě vejde jedna písnička, bude romantická, od Míly, který by pro svou Helču s tím, že ji strašně miluje a že už nikdy nebude zlobit, by nechtěl nechat zahrát od Briana Adamse Everything I do it for you. No, s tím slibem nikdy nebudu zlobit, by se spíš hodilo jistě drahá do piju a jdu, ale to je jedno, dobře, tak Helčo, věř mu.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Alcinin izgonigo. Şaniyah kade ago inda daya niç nidikido aldo hongan gon niha dahiha. Tak dnes jste slyšeli, milé děti, slunce se chýlí k západu, je čas se navečeřet, vyčistit si zoubky a jít spát. Tak to bylo, přátelé, řečí kmene Navaho a vymyslel si to na mě Pavel Šourek, který napsal: ahoj, dcerka si hraje na indiánku, tak by si mohl říct po indiánsku, že je 19 hodin a má se jít domů navečeřet, umít a chystat do pelechu. Díky, Pavel. Tak doufám, že, Pavle, takhle to bylo v pořádku. Ty si za to samozřejmě můžeš něco přát. My si na úvod druhý půlky našeho roku na přání dáme Gány a Knockin' on Heaven's Door a pak už je to na Petrovi a na vás.

0: Tak já se opět omlouvám, že musím vstoupit do písně, ale jinak bych nestihl vůbec ani náhodou odehrát všechno, co jsem tady nasliboval, a to by mě strašně mrzelo, přátelé. Tak Petr Šourek si za to, doufám, uspání nebo nasměrování své dcery, která si hraje na Indiány, by si za to přál kabáty a koridu. No tak to pojďme rozpálit ještě víc, tady je málo vedro, no samozřejmě. Helejte, jsou to písničky na vaše přání, ale pak vám slibuju, že v dalším přání se velmi schladíme.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Kinci, to byli kanadský Simple Plan a Wake Me Up When This Nightmare Is Over. No a my si půjdeme dát zase nějakou českou muziku. Už před nějakou chvíli se mi sem dovolal Vašek, který by chtěl na schlazení všech, takhle při tom pátečním vedru, taky své rodině do Přeštěnic, potom Ilonce, Petrovi, Táně, Joškovi, Míše a Marušce nechat zahrát od Arakainů tu spolupráci s Lucí Bílou Zimní královna. Tak jo, já myslím, že trošku schladit bychom asi potřebovali všichni. Pojďme na to.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4KK v Praze za 11 milionů 389 tisíc korun. Chata v Chotěboři na Havlíčsko-Brodsku za 2 miliony 90 tisíc. Komerční objekt v Moravské Ostravě za 10,5 milionu. Rodinný dům v Protivanově za 2 miliony 330 tisíc. A rodinný dům v Lovosicích u Litoměřic za 6 miliónů 300 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Tlačíš?
2: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
2: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovirádio.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.cz.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: naší druhé půli roku na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou a Jizem nám dohrála Ostrá pecka od Linkin Park Bleed It Out. No a přátelé, ta tady taky nebyla úplně zbytečně. Votu si totiž zavolal vzorný syn David, který by ji nejradši věnoval své mamince Alence. Tak staníš se a jedeme dál. Budeme hrát určitě Frantusa Hulu. A to si přál Jakub Pájík, který mi napsal: zdravím, prosím zahrát Sahulu a Stíny na duši a bylo by to pro bráchu Tomáše, který má dovolenou, ale maká víc jak v práci, protože si zvětšuje přístřešek na sezení, aby se nás tam vešlo víc. Díky, Jakub. Hele, to mě fascinuje, jak Češi jedou ty svoje pergolky. To. Já se budu muset taky nějakou pořídit. Hele, přátelé, klidně pošlete mi nějaký tipy, jak máte jako pěknou pergolku. Já bych se třeba inspiroval potom, taky si něco takového budu muset na zahradě potom postavit, aby se tam vešlo co nejvíc lidí a mohli jsme pořádně společně zakalit. Tak teď už Franta Sahula a Stíny na duši.
1: Rok na přání. Rock Radio.

Rainbow a Street of Dreams. Ulice snů, přátelé. A teď už je čas na trošku kvalitního, poctivého heavy metalu. Co říkáte? Aspoň si to myslí Míra Šedivý, který mi napsal: ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys nám všem nechat zahrát od Iron Maiden Fear of the Dark. Díky moc. Potom Jirka Johnny, jsem tady otevřel maila, tak mi psal: čau kapitáne, zahraješ prosím něco od Ironů Pro Maštěnku. Díky, Jirka. No tak ať vás Fear of the Dark všechny řádně promastí. No a tady už tu je pan Bruce Dickinson, klobouček dolů, a Iron Maiden.

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Housebrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrand Káva.cz.

0: našeho do finále jdoucího roku na přání na Rock Rádiu napsal i posluchač Miloš Figura. Čau, nečekal bych, že tu uslyším metalcore nebo něco podobného. Arch Enemy by se tam nenašli, díky, Miloš. Jo, hele, ono občas se tady něco jako objeví, vystrčí to růžky z té klasické rockové záležitosti, jak přece jenom jsme rock radio, ne death metal radio, nebo já nevím, metalcore radio, nebo black metal radio, nebo jaký chcete jiný radio. My jsme prostě rock radio, tak se tady hraje hlavně rock. Ale občas ty růžky vystrčíme. Hele, Arch Enemy se tady určitě najdou. Dáme si od nich pecku The Eagle Flies Alone a jak píšeš tady, bude to pro ségru Naďu, která určitě zalívá na zahradě v Hodoníně. Přátelé, nezapomeňme se, zvláště dnes, také všichni pěkně zalít, ať neuschneme. No.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

Přátelé, je to opět tady, milí námořníci, budeme se loučit, je za pár minut 8 hodin, rok na přání pro dnešek končí. Po ocelovém ptákovi od Soilwork, Stahlfugl, si dáme na závěr opravdu krásnou romantickou píseň. Dovolal se nám romantik Lukáš, který z celého srdce a z lásky by své milované Kamilce poslal pusu a nechal jí zahrát něco pěknýho, něžnýho od kapely Slayer. To je krásný. Takže tu máme klasický závěr pořadu. Děkuji ti za něj, Lukáši. Dáme si píseň Spill the Blood. Ta bude pro Kamilku tou nejlepší. No a z písní Spill the Blood se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám plodný večer, i když trošku upocený, pohodový víkend a těším se na vás zase v pondělí u roku na přání po 18. hodině. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Ha-ha!

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Taky si někdy říkáte, jak dokážou jezdci vybrat některé savy, jak zvládají ukočírovat tu kozu, co se jí říká motorka? Tak třeba takový Filip Salač jezdí tuhle akrobacii trénovat do Říčan. Mají tam totiž na to speciální tréninkový park.
3: Je, když si znáte Filipa Salače, tak vlastně ten k nám taky jezdí na trial park, zkouší si tam na trialce různý věci, takže si myslím, jak říkám, ta trialka není úplně pod věci a je to dobrý základ pro každý motoristický sport.
2: Asi jste poznali už podle hlasu, že tuhle chválu na disciplínu trial neříkal sám Filip. I on, když tam dojede, smeká klobouk před Denisou Pecháčkovou. Tahle teprve 18-letá slečna v disciplíně trial dokázala získat několik titulů mistryně České i Slovenské republiky, stát se mistryní Evropy a v rámci mistrovství světa si připsat bronzovou příčku mezi ženami. Právě Denisa bude mít dalším hostem v nedělních motokecech speciál. A kromě její pozvánky do Říčan se dozvíte, co je to vlastně trial, proč se mu říkalo šlapačky, se pro změnu nedozvíte a prozradíme, kde se u nás Denisa ukáže v závodním režimu.
3: 11. a 12. července máme mistrovství České republiky v Bochově, což je u Karlových Varů.
2: Tak nezapomeňte v neděli 21. června po 15. hodině ladit Rock Radio a Motokeci speciál s fenoménem tuzemského trialu Denisou Pecháčkovou.
1: Rock Radio Motokeci.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.
1: V sobotním rockovým referendu oživíme vzpomínky na domácí a slovenský desky, na který se trochu zapomnělo. Jedničku dostali Macbeth s eponymní deskou z roku 1992. Dvojku schytal Maťo Djurinda a jeho stejnojmenná soulová záležitost z roku 1997. Nebo můžete zvolit eponymní desku partičky Merlin, taky z roku 1992. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz.
0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

srdce. Jizvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Máte rádi Rock Rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Kecal.
3: Pan Grác.
2: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
3: Co je tohle? No co to je?
2: No co to je? No co to, co to je?
3: A?
2: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. Tmavý cel mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, pro

Kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A zas to pro sebe.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Ty už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No, Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No, jakou Alici asi?
1: No to bych si přece... Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
2: Tyhle, já jenom za tetou do Německa.
3: A kámo, jsi úplně vyřízený. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy, kde je ten hostinský hernájs?
1: Já mám v Praze dceru, nějaká Homolková, neznáš ji?
2: To je otázka, tohleto, to už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Myslím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
0: Rock Radio. Konec legrace.